Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s červnem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muza Fest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru, třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas. Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov a my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na Folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi daj, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned 8 pencí sliboval, slibů se však

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak mi jistě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova Spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmař, Jirka Vondráčku se svým Spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept potrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adržpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

Mluvili jsme o Folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos s Mariany objednáni na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o kterých jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s Druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air moc sluší.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trimské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení. Nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno. Pojďme do toho.
0: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka? Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: To bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady?
1: Ne, ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete?

0: že se o svou pověst dovedu sama postarat.
1: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
0: Fajn.
1: No, já totiž znám muže, že?
0: Jo.
1: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
0: Zajíc v pytli? To mám být já? No,
1: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
0: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
1: A jak myslíte?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
4: Ne.
5: Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
3: No já jsem scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
5: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to jsem ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
3: vyber,
5: že je mi to úplně jedno, která to bude. To ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
3: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
5: Přesně tak.
3: A je tam atmosféra.
5: Ano.
3: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
5: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
3: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: A pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh. A tak je to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží?
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrhá. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejk je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: no,
9: já to
10: kde?
9: Nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista, ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
9: Ano, ano, ale co pak to, děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
0: Humoriáda.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den,
0: stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já bych si byl ten Zlín.
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No, jo,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo? Protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo? Aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byly v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byly každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení
2: přesně tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a ano. Přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat, my jsme se začali divit. vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rozsáh. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policaj, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost restaurace. Je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopad nějak špatně, jak šel v pau, to utek
0: asi. Samozřejmě.
2: No to je dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolelo za krkem.
2: Já jsem si ušetřil a polštář na deku.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano, určitě. Tak opustíme
2: třeba
0: to.
2: Nebo já, když
0: se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačatata.
4: Já teda panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu, Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlou's Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc. Naschledanou. Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přivez na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle! Vy myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. Ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, léto bylo i v květnu, ale no, to jo. Neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lipnice nad Sázavou má v Zušce i přípravnou třídu pro nejmenší děti. Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Hnutí se bude hájit svobodou projevu. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Na pařížské Antuce vyřadil Fonseku. Dnes očekáváme chladno a zataženo s deštěm. Teplotní maxima 18 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Přípravné kurzy pro malé děti otevírá pro velký zájem základní umělecká škola v Lipnici nad Sázavou. V nejmenším městě Vysočiny se do nich můžou hlásit děti, pro které se zatím nehodí zařazení do klasické výuky. Na tu má totiž škola přetlak, vysvětluje ředitelka Marie Opršálová.
3: Vlastně jim se nabízí tato jako hudební průprava, to je rytmika, to je prostě zpěv, to je ale i nauka hudební, znalosti o hudebních nástrojích, protože my máme jenom dva obory, hudební a výtvarný, tak jsme ještě takhle vyšli vstříc dětem se zájmem o výtvarnou jakoby výchovu.
2: Dnes začne obvodní soud pro Prahu 1 projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovaly muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
4: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
2: Obžalobě čelil také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
5: Může choť i nesvědomo, ale...
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. V zápase českého reprezentanta zdobil vynikající return a také agresivní pojetí hry, díky kterému řadu výměn, včetně té poslední, ukončil na síti. Že šlo o záměr, vysvětloval Menšík po utkání.
7: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
2: V pátečním semifinále Menšík vyzve světovou trojku Němce Zvereva.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě mají 17 stupňů, v Dukovanech nebo Počátkách 14. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Třebíči v ulici Obránců míru máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Dávejte na sebe pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pátá hodina, pátá minuta, je tady polovina pracovního týdne, je středa 3. června roku 2026. Všem Tamarám přejeme jen to nejlepší k dnešnímu svátku. Ve zprávách mluvil tenista Jakub Menšík, jiný tenista, španělský tenista Rafael Nadal, olympijský vítěz, dnes slaví kulatých 40, stejně jako krasobruslař Tomáš Werner. Herci Jiřímu Langmajerovi je dnes 60 a zpěvákovi Radku Tomáškovi 80. Je tam spousta kulatin, tak pánové, přejeme jen to nejlepší, ať se vám daří ve vašich profesích, ať slouží zdraví. A nechci zapomenout ani na americkou zpěvačku Suzy Quatro, ta má dnes 76. narozeniny.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Jediná veřejná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina byla zřízena v roce 2004. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. V budově bývalého soudu studuje přes 2000 studentů. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: Naladili jste Český rozhlas Vysočina, jsme za to moc rádi. Je tady středa, 3. červen roku 2026.
1: Počasí.
0: V 5 hodin 18 minut se podíváme na aktuální ranní teploty v kraji Vysočina. V tuto chvíli máte v Jihlavě 15 stupňů, stejně jako v Náměšti nad Oslavou nebo v Havlíčkově Brodě. 14 stupňů hlásí Třebíč a Bystřice nad Pernštejnem. 13 stupňů po ránu hlásí Nedvězí. Dnes čekáme zataženo, taky srážky. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i v bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost, večera v noci dojde k vyjasňování. Teploty dnes budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: K létu na zahradě neodmyslitelně patří také dobrá kniha. Jaké knižní novinky přináší měsíc červen a po kterých titulech letos rozhodně sáhnout, o tom si budeme povídat už ve středu po 11. hodině. Mým hostem bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Tady je Český rozhlas Vysočina. Nečekané úlovky začaly mít už v průběhu loňského roku rybáři u rybníka Stráž v Pelhřimově. Z vody vytahovali ryby, které tam předtím nebyly. Jaké a jaký dopad mají pro přírodu? I to vám řekneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za hodinu. Teď máme 5.23, přejeme hezké ráno ve středu 3. června.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina máme tady středu, 3. červen. Tomáš Kolátor přináší zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Bydlení pro lékaře třebíčské nemocnice plánuje pořídit kraj Vysočina. Na nákup 6 bytů rada vyčlenila 46,5 milionů korun. Investici ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. V Třebíči by navíc do budoucna mohl na pozemku města vyrůst i celý bytový dům pro nemocnici až s 50 jednotkami. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo také 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Moravský vysílač Kojal nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím technologie DAB+. Omezené zůstane i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tchajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tchajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wucheng Wenem. Senátní delegace dorazí také na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediný bez porážky a ještě se utkají Slotyši a Poláky. A teď počasí, na teploměru v Jihlavě aktuálně svítí 15 stupňů, v Košeticích 14. Dnešek očekáváme zatažený a chladný se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Havarovalo se v Třebíči v ulici Obránců míru, srazila se tam dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 5:33, to je aktuální čas. Včera byla hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina Julie Válková, žena, která už řadu let pomáhá podnikatelům najít vlastní cestu v marketingu, zviditelnit jejich práci a propojuje je prostřednictvím networkingových akcí. Dostane se ke slovu už za chvíli.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla včera u Heli Dvořákové Julie Válková. Z vystudované lékárnice se stala majitelkou agentury, mentorkou a ženou, která inspiruje a podporuje podnikatelky na jejich profesní cestě.
1: Cesta to byla dlouhá a klikatá, ale ten první zlom, bych řekla, nebo ten bod byl, když jsem před 10 lety začala spolupracovat na pořádání konference Equal Pay Day, což je velká akce pro 1000 žen. A tam poprvé jsem jako poznala vlastně tu pospolitost těch žen a to, že se vzájemně jako pomáhají a mají ten společný cíl, protože dřív do té doby ta farmacie byla spíš taková jako soutěživá, samozřejmě samé ženy, a nebylo to úplně jako mega podpůrné prostředí. Takže tohle mi ukázalo, že když se ženy spojí, dokážou velké věci a hrozně se mi to jako zalíbilo. No a druhý zlom byl jak pro hodně lidí covid, protože vlastně v té době ty eventy už jako nebylo možné dělat a ty konference, a já už v té době jsem měla e-shop a dělala jsem marketing a vlastně během toho covidu jsem úplně jako si říkala, že naučím i ostatní lidi dělat ten marketing. Přirozeně to šlo jako k ženám, který chtějí podnikat, který chtějí rozjet něco svého. No a od té doby se tomu věnuju víc a víc, teď zase možná trošku méně, protože zase konferencí mám teď hodně, ale je to klikatý.
2: Co vás na té vaší práci nejvíc baví? Protože když to tak poslouchám, je toho velká spousta, co děláte.
1: No, na té práci s ženami nebo na tom marketingu, mně se hrozně líbí jako vydolovat z těch žen tu jedinečnost a vlastně pomoct jim jít za těmi svými sny a dělat to, co oni chtějí opravdu dělat. A protože to jsou fakt často ženy, které podnikají ve službách, nemluvíme teďka o podnikatelkách, které mají velký kapitál a chtějí založit firmu, ale spíš žena, která si řekne, tyjo, chci jako následovat ten svůj sen, jdu do toho, pustí se do toho, ale vlastně jedna věc je, že má to know-how a ví, co chce dělat, a druhá věc je umět to prodat, když to řeknu takhle, a jít s tím ven a začít o tom mluvit. A zvlášť pokud předtím dělala něco úplně jiného, tak je to těžký.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina Julie Válková. Slunce, zahrada a napínavý příběh v ruce. Červen přináší řadu zajímavých knižních novinek. Jaké stojí za pozornost? Tipy na letní čtení nabídne po 11. hodině paní Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas je hlava.

0: Za minutu bude 6:45. Chodí naše makovičky na ryby? Zeptáme se jich už za chvíli.
1: Počasí.
0: Máme tady středu 3. červen roku 2026. Dnes na Vysočině čekáme zataženo, také srážky. Kolem poledne déšť začne slábnout, promění se v místní přeháňky, výjimečně i v bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Teploty dnes budou mezi 16 až 18 stupni Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byla Lucie Vondráčková a růže, teď už míříme na ryby s makovičkami.
1: Makovičky.
2: Jak se chytají ryby?
3: Třeba si vezmeš kukuřici, dáš to na ten chytací prut a hodíš to do moře a čekáš, než ti to zapípá a ty to pak tu rybu musíš vytáhnout, ale nesmíš jí z toho pustit.
4: A nebo třeba bys mohl si udělat z klacků prut.
5: Vezmeš udici, dáš na ní nějakou kuličku pro ryby a potom to dáš do vody a čekáš. Můj děda chytil sumce.
4: Na prut dáš třeba žížalu a hodíš to do vody a když to bude těžký, tak poznáš, že se chytl rybu.
2: Jak vypadá rybářský prut?
3: Je tam takový malý háček, pak tam je takový provázek a pak tam máš takový malý stroj, který pak točíš rukou a pak to vytáhneš a pak se ještě vezme takovou síť a chytí se tam ta ryba.
1: Makovičky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině chybí stání pro karavany a obytné vozy. Spojené státy a Irán hlásí útoky v Perském zálivu, a to navzdory stále platnému příměří. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, vyřadil Fonseku. Chladný a zatažený den se srážkami a teplotami do 18 stupňů. Taková je dnešní předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Kolátor. Karavanisté na Vysočině se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Takzvaných štelplaců pro obytné vozy je v regionu podle Asociace kempování a karavaningu nejméně v republice. Zájem o cestování s karavany a obytnými vozy přitom podle asociace stále roste.
3: Ty místa jsou pro nás víc komfortní, jako i na divoko nemáme problém, ale když máte tu možnost mít to zázemí, tak určitě bych ho rád využil.
4: Andrej Pinčak parkuje se svým obytným vozem v lesích na Šacberku u Jihlavy. Jiných možností na Vysočině totiž moc nemá.
3: Bych to ocenil, i kdyby to bylo i v centru města, na okraji města, neměl bych problém přespat.
4: S nedostatkem takzvaných štelplaců v Jihlavě chce pomoci i podnikatel Ladislav Hink.
5: To, proč to děláme, aby vlastně lidi mohli si kde udělat ten svůj servis, vylít chemické záchody, vylít šedou vodu, naplnit vodu.
4: Karavanové stání s 11 místy by chtěl otevřít už na začátku července. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá, učitelka latiny, somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, oslovila porotu tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale také duševnímu zdraví mladých lidí. Co je cílem soutěže, popisuje za organizátory Hana Matoušu.
6: Cílem ceny Global Teacher Prize České republiky je nejen objevit a ocenit dobré učitele a učitele ze základních a středních škol, ale pomáhat zvyšovat prestiž učitelského povolání, zároveň posilovat profesní sebevědomí učitelů a učitelek a potom ty učitele, které takhle díky té ceně prostřednictví té ceny objevíme, vracet zpátky do vzdělávacího systému.
2: Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuvajt. Letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Informovala taky o svých útocích, které měly zasáhnout radarové stanice na iránském ostrově Kešm. Teherán i Washington své údery označili za odvetné nebo sebeobranné útoky. Děje se to i přesto, že v oblasti nadále oficiálně trvá klid zbraní. Příměří bylo uzavřené na začátku dubna. Na komplexní mírové smlouvě se Spojené státy a Irán ale ještě nedohodli.
0: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Na pařížské Antuce totiž porazil ve třech setech Brazilce Fonseku. V pátek Menšíka čeká olympijský šampion Zverev z Německa. A i Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále, ale debla. S americkou spoluhráčkou Tausendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci Suzanne Lenglenové se zataženou střechou a podmínky byly podle Siniakové hodně odlišné.
7: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po, nevím, po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
0: Počasí.
2: Třebíči a Hubenově je aktuálně 14 stupňů, v Libici nad Doubravou 16. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 106. kilometru ve směru na Brno máme hlášené porouchané vozidlo. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Šestá hodina, pátá minuta, je tady středa, 3. červen roku 2026. Přejeme všem pohodové ráno, věřím, že se těšíte na léto. Tuto hodinu na Českém rozhlasu Vysočina odstartuje skupina, která bude 8. srpna koncertovat na Horáckém džbánku ve Žďáře nad Sázavou. Věřím, že i vy se těšíte na Lucii.
0: Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 6 hodin 13 minut. Za chvíli Pavel Bobek zaspívá Lásko mě ubývá sil a bude tu i Karel Gott v legendární písničce Zůstanu svůj.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová tady na Českém rozhlasu Vysočina bude s vámi po 13. hodině. Samozřejmě, že nebude sama, přijde host. Kdo to bude? Na co se bude ptát?
2: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.

0: Krátce před 6 hodinou jsme se Makoviček ptali, jestli chodí rybařit za těmi dospělými rybáři k rybníku Stráž do Pelhřimova. Se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme za chvíli.
1: Počasí.
0: Máme 3 minuty po 6:45, je tady středa 3. červen roku 2026, na Vysočině je zataženo, tak někde prší, kolem poledne déšť začne slábnout, promění se v místní přehánky, výjimečně i v bouřky, odpoledne se oblačnost zmenší, večera v noci dojde k vyjasňování a teploty dnes budou mezi 16 až 18 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: K létu na zahradě neodmyslitelně patří také dobrá kniha. Jaké knižní novinky přináší měsíc červen a po kterých titulech letos rozhodně sáhnout, o tom si budeme povídat už ve středu po 11. hodině. Mým hostem bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 6.22, taladíte Český rozhlas Vysočina. Rybáři v Pelhřimově se snaží zbavit nevítaného návštěvníka. V rybníku Stráž se jim začaly objevovat sumečce černí. Jde o invazní všežravou rybu, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a likvidací populace sumečků jim pomáhají biologové.
1: To žere všechno kuličky, všechno plastové kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie u Bratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ty sumečci do těch plastí tolik nejdou.
4: Váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo? To je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako tím
5: oni pádem. Jsou konkurenti. Ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, před ten revír je úplně zničený. V Kravulčí ten rybník suchý, rybník Valcha, ty jsou odepsané už, jo. Tam jako rybáři ani nechodí už, jo.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: On je, když to řeknu, nenažraný, opravdu rybáři, když tam dají něco, nějakou nástrahu živočišného původu, tak v podstatě loví jenom ty sumečky a v té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
2: Podle Paula není jasné, jak se sumeček do rybníka dostal. Díky brzkému podchycení zatím rybářům nenapáchal větší škody. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nové žáky hledá základní umělecká škola v nejmenším městě Vysočiny Lipnici nad Sázavou. Dnes odpoledne se v hlavní budově konají přijímací zkoušky na výtvarný a hudební obor. Škola má stovku studentů a každoročně obsazují asi 10 míst. Průměrně se na ně hlásí až 20 zájemců. Více v reportáži už za pár minut. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Fotbalová zbrojovka Brno chce v Měnině postavit jedno z největších tréninkových center ve střední Evropě. Areál za stovky milionů korun bude sloužit A týmu, mládežnickým kategoriím, ženskému oddílu i klubovému managementu. Vzniknout má až 15 fotbalových hřišť. Dnes by oslavil své sté narozeniny americký básník Allen Ginsberg. Patřil mezi přední představitele hnutí Beat Generation. Proslavil se mimo jiné básní Kvílení. V ní se věnoval tématům homosexuality nebo užívání drog. Měl klíčový vliv na mírový aktivismus 60. let a vznik hnutí hippies. Na jaře roku 1965 navštívil taky Československo. Pražtí studenti jej v rámci návštěvy zvolili za krále Majálesu. Komunistické úřady ho poté deportovali ze země. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na antuce v Paříži porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V pátek ho na Roland Garros čeká Zverev. V Pelhřimově je 13 stupňů, Moravské Budějovice a Velké Meziříčí hlásí 15. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 106. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí porouchané auto. Počítejte s tím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Lipnická základní umělecká škola musí odmítat děti. V nejmenším městě Vysočiny hlásí velký zájem o výuku. Proto nejmladší kvůli tomu přidali začátečnický kurz. My se tam v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli vypravíme. Teď je 6.33. Dobrý den.

0: Naďa Urbánková, také Karel Černoch, vzácný nápoj mládí v 6.39 na Českém rozhlasu Vysočina. O místa na základních uměleckých školách je velký zájem, a to i na té možná nejmenší v kraji. Je součástí školy v Lipnici nad Sázavou, pobočky má ale i v okolních vesnicích. A právě teď tam učitelé hledají nové talenty do hudebního oboru. Na detašovaném pracovišti v Okrouhlici natáčel redaktor Českého rozhlasu Vysočina Daniel Zach.
1: Helena Fikarová přivedla vnuka Šimona.
2: Šimonek se rozhodl, že by rád hrál na harmoniku. Vy?
3: Jo.
1: Už jsi to vyzkoušel?
2: Nevím, Šimonku, zkoušel jsi to?
3: No, neskoušel.
2: Já myslím, že ve školce paní učitelka, že hraje na harmoniku.
3: Jo, hraje.
2: No já hraju na klavír, jako jsme docela hudební rodina. Možná nějaký geny zdědil. Pan učitel přijede prý až za půl hodiny, tak půjdem zatím na zmrzlinku, no.
1: Housle i ten akordeon jsou hlavně pro pokročilejší. Nejvíc dětí si vybírá zpěv, klavír nebo dechové nástroje.
4: Pojď se tady na to dát si bonbon za odvahu, bylo to krásné, či to jde moc hezky.
1: Lipnická základní umělecká škola má pobočky tady v Okrouhlici, v Dolním městě a Krásné hoře. Zájem je podle hlavního učitele Jakuba Šnídla všude velký.
5: Většinou musíme některé děti bohužel odmítnout, protože prostě není místo pro všechny. No. 15-20 dětí se hlásí a z toho třeba takových 10 přibereme. No.
6: My máme ještě pro ty nepřijaté děti třeba hudební kroužek, ale úplně pro ty nejmenší, jakoby ta přípravná část, takže má školka.
1: Záchytnou možnost vysvětluje ředitelka Marie Opršálová.
6: To je rytmika, to je prostě zpěv, to je ale i nauka hudební, znalosti o hudebních nástrojích.
7: Když se koukej málo, zkouší to hrát z paměti.
1: Ludmila Kubátová má dceru na flétně a chce ji přihlásit na klavír.
8: Chodí už vlastně třetím rokem, myslím, na flétnu a už ta flétna moc nebaví, takže bych chtěla zkusit něco nového.
1: Vlastně v relativně malé obci, že má tu Zuzku, nemusí nikam dojíždět.
8: No tak jako za mě je to úplně super, protože jako vozit dítě třikrát týdně někam daleko je určitě jako problém.
1: V celém Česku na takzvaných Zuškách studuje 250 000 dětí a mladých lidí. Z Havlíčkobrodska Daniel Zach, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Teď už je tu předpověď počasí, je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: A jaké to ráno na Vysočině právě teď máme?
2: Tak převažená většinou zatažená obloha, k tomu hlavně v té západní části kraje se vyskytují srážky, teploty se nám pohybují nejčastěji od 13 do 15 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
0: Dá se říci, že je před námi upršená středa?
2: Ano, čekáme převážně zataženou oblohu s deštěm nebo přehánkami, výjimečně se nedá vyloučit i bouřka, ale potom během odpoledne a večera by nám měly začít od západu ty srážky ubývat, částečně se může zmenšit i oblačnost, nejvyšší teploty očekáváme od 15 do 18 stupňů, vád nám k tomu bude vítr mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu a k večeru nám potom začne slábnout.
0: Tak taková bude středa v kraji Vysočina. Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Tak noc ještě zahájíme velkou oblačností, ale velmi rychle nám od západu začne ubývat té oblačnosti, většinou do vyjasnění, takže ta noc bude s převážně malou oblačností. Potom se tam teda lokálně, zejména v údolích, mohou vytvářet mlhy. Ty nejnižší teploty očekáváme od 10 do 7 stupňů a zítra přes den jasno nebo jen malá oblačnost, ráno ještě teda v údolích nějaké lokální mlhy, potom během dne by mělo převládat polojasno až oblačno, až potom večer a v noci čekáme, že nám od západu začne přibývat další oblačnost a úplně se nedá vyloučit, že v noci by se na západě kraje mohly už vyskytnout první přehánky nebo občasný déšť. Ty nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů a vítr nám o tom bude vát slabý, proměnlivý, případně jižní směru do 15 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Hele, Pepane, můžu ti něco říct?
2: No, můžeš.
1: Hele, to, že lezeš do ledničky 15krát za večer, jo, tak to ještě neznamená, že se z tebe stane otužilec.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ladíte Český rozhlas Vysočina, je středa 3. června, před námi jsou zprávy a po nich uslyšíte Olympik, dej mi být své lásky.
2: 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Biologové se snaží zlikvidovat populaci invazivního sumečka černého v rybníku Stráž v Pelhřimově. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Masivní ruské útoky na ukrajinská města nepřežilo nejméně 23 lidí. Dnes očekáváme chladno a zataženo s deštěm, teplotní maxima 18 stupňů. Začíná přehled zpráv, přináší ho Tomáš Kolátor. S likvidací sumečka černého pomáhají tento týden pelhřimovským rybářům odborníci z Ústavu biologie obratlovců. Všežravá invazivní ryba nemá v českých vodách přirozeného nepřítele. Loni poprvé zaznamenali také v rybníku Stráž na kraji Pelhřimova. Biologové tam proto teď do vody umístili 60 vrší, do kterých ryby chytají, vysvětluje Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců.
4: Především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky. Že? To tady není ten ještě případ, jo? Tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, před ten revír je úplně zničený.
3: Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
5: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text: nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text: říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
6: Může choť i nesvědomo, ale...
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Basketbalisté Pardubic prohrávají ve finálové sérii Národní ligy na 4 vítězné 0-1 na zápasy. V Nymburce podlehli obhajcům titulu 73-81. Kapitán východočechů Kamil Švrdlík doufal v trochu lepší vystoupení svého týmu v hale favorita.
8: To nebyl nejlepší výkon, představovali jsme si, že budeme hrát daleko líp. Jsme schopni potrápit Nymburk daleko víc, než se jenom držet takhle na dostřel. Od nás hlavně první poločas byl takový jako ustrašený, kdy jsme zbytečně driblovali. Snažili jsme se porazit 1-5, 1-4 a takhle se Nymburk nedá porazit. A potom samozřejmě doskok nás trápil.
3: Druhé finále opět v Nymburce rozehrají Pardubice dnes od 18 hodin.
0: Počasí.
3: Žďár nad Sázavou hlásí 15 stupňů, Počátky a Černovice 13. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 na 106. kilometru ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmá hodina, pátá minuta, cestovat ale karavanem budeme i po čtvrt na osm v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Zájem o cestování karavanem i na Vysočině roste, ale míst, kde můžete pohodlně zastavit a přespat, je pořád málo. Karavanisté parkují takzvaně na divoko, ale mají naději na změnu. Jakou, to vám po čtvrt na osm řekne Magdaléna Machová.
0: Dobré ráno s Robinem Šárem.

0: 7 hodina 12. minuta. Včera touto dobou už na nás pokukovalo sluníčko, dnes je bohužel zamračeno, místy i deštivo. Ale doufám, že i tak máte dobrou náladu. Je před námi středa s datem 3. června roku 2026. Jaký ten 3. červen byl v letech minulých, to připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Jediná veřejná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina byla zřízena v roce 2004. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. V budově bývalého soudu studuje přes 2000 studentů. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: byla švédská skupina Europe v dobrém ránu Českého rozhlasu. Vysočina v 7 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Středeční ráno je v kraji Vysočina zatažené, místy se objevuje déšť, kolem poledne má déšť slábnout, promění se v místní přehánky, výjimečně i v bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost, večera v noci pak dojde k vyjasňování, teploty dnes nepřesáhnou 18 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: K létu na zahradě neodmyslitelně patří také dobrá kniha. Jaké knižní novinky přináší měsíc červen a po kterých titulech letos rozhodně sáhnout, o tom si budeme povídat už ve středu po 11. hodině. Mým hostem bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: 7.23 přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina ve středu 3. června. Zájem o dovolené v karavanech a obytných vozech v posledních letech roste. Jenže takzvaných štelplaců, tedy míst, kde mohou karavanisté bezpečně zaparkovat, doplnit vodu, připojit se na elektřinu nebo vyprázdnit chemické toalety, je na Vysočině stále nedostatek. Upozorňuje na to Asociace kempování a karavaningu. Řada lidí podle ní proto parkuje takzvaně na divoko.
2: Určitě bych využil, kde by byly víc dostupná, protože ty místa jsou pro nás víc komfortní, jako i na divoko nemáme problém, ale když máte tu možnost mít to zázemí, tak určitě bych ho rád využil.
3: A co dalšího máte v plánu na Vysočině?
2: My nemáme žádný plány. Vůbec nemáme žádný plán. Jediný plán, co máme, najít kafe. Za chvilku. To je jediný plán, co máme, ale budeme totálně inspirace, spontánnost a uvidíme, co jak to dopadne.
3: Andrej Pinčak zaparkoval svůj obytný vůz v lese na Šacberku u Jihlavy. Jiných možností moc nemá. Takových štelplaců, tedy míst pro karavany nebo obytné vozy, kde si lidé mohou doplnit vodu, vylít chemický záchod nebo dobít baterky, je na Vysočině podle Asociace kempování a karavaningu nedostatek. Potvrzuje to jejich ředitel Roman Váňa.
4: V poslední době se vracíme k tomu objevování České republiky. Z toho pohledu je Vysočina trošičku handicapovaná, protože je to místo, kde je v republice nejméně karavanových stání.
3: Jeden takový štelplac chce teď na Strojírenské ulici v Jihlavě vybudovat v areálu své firmy i Ladislav Hink.
5: Jsme prostě ve výstavbě a tady jsme v místě, kde bude nějaký sociální zázemí. Bude to vybavený zatím jednou sprchou, jedním záchodem, malou kuchyňkou. My, když jsme se semka nastěhovali s firmou, tak pro nás ten plac byl až moc velký, zbytečně a samozřejmě i drahej. A proto jsme se rozmysleli ho rozpůlit a využít ho pro něco, co vlastně nás samotný baví.
3: Takže vy taky jezdíte karavanem?
5: Já míň, kolega víc.
3: Problém nedostatku míst pro karavany může způsobovat i nevědomost o tom, co takový štelplac vlastně je, myslí si Roman Váňa.
6: Pořád jsou zaměňována za kempy, za různá ubytovací zařízení, což souvisí i s tím, jaké jsou na ně třeba kladeny požadavky, co se týče sociálních zařízení, sprch a dalších věcí, anebo také snahy obcí vybírat poplatky za ubytování.
3: Počet obytných vozidel v Česku podle Asociace karavaningu dlouhodobě roste. Od roku 2012 se zvedl o více než 60%. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
8: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
7: Písničky, které nestárnou.
9: Nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
7: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: jsme.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Bydlení pro lékaře třebíčské nemocnice plánuje pořídit kraj Vysočina. Na nákup 6 bytů rada vyčlenila 46,5 milionů korun. Investici ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. V Třebíči by navíc do budoucna mohl na pozemku města vyrůst i celý bytový dům pro nemocnici až s 50 jednotkami. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Moravský vysílač Kojal nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím technologie DAB+. Omezené zůstane i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tchajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tchajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie, Wucheng Wenem. Senátní delegace dorazí taky na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky. A teď počasí. Na teploměru v Pelhřimově je 13 stupňů, Náměšť nad Oslavou hlásí 15. Dnešek očekáváme zatažený a chladný se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 106. kilometru tam stojí auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zpěvačka Věra Martinová v neděli koncertovala v Tatrách a tak nás dnes ve středu 3. června vezme až na vrcholky hor. Dobrý den. Rád

0: To byla slovenská skupina Elán, otázníky v 7.40. Za chvíli holky, vzpomínky zůstanou, nebo opět další slovenský interpret, tentokrát Petr Naď a Marcel z Malého Mesta. Teď ale český herec Martin Písařík a jeho rubrika Co v učebnicích nebylo. Ta dnešní bude patřit Silonu. Jak toto umělé vlákno vzniklo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jste na Českém rozhlasu Vysočina, za chvíli s námi budou makovičky. Dnes se děti chystají na ryby, prut už mají v batohu.
1: Počasí.
0: A ještě než začnou rybařit, podíváme se v rychlosti na dnešní počasí. Je středa, je 3. června, na Vysočině je zataženo, počítejte s deštěm, ty srážky mají kolem poledne slábnout. Promění se v místní přehánky, výjimečně i v bouřky. Odpoledne se oblačnost zmenší, večera v noci má dojít vyjasňování. Teploty na Vysočině dnes nepřesáhnou 18 stupňů Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Máte rádi tlačenku? Jedna jihlavská se teď dokonce pyšní značkou regionální potravina. Jaký Jan Noháček vyrábí? Popovídáme si přímo nad hrncem. Poslouchejte naše reportáže. Aby těch dobrot nebylo málo, tak zajedeme ještě do Ovesné Lhoty za Lucií Jelínkovou, která vaří výborné džemy.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, co dnes mají s sebou podběrák, prout, naviják, dokonce i rybářský lístek. Makovičky jdou rybařit.
1: Makovičky.
2: Jak se chytají ryby?
3: Třeba si vezmeš kukuřici, dáš to na ten chytací prut a hodíš to do moře a čekáš, než ti to zapípá a ty to pak tu rybu musíš vytáhnout, ale nesmíš jí z toho pustit.
4: A nebo třeba bys mohl si udělat skladskou prut.
5: Vezmeš udici, dáš na ní nějakou kuličku pro ryby a potom to dáš do vody a čekáš.
6: Můj děda chytil sumce.
7: Na prut dáš třeba žížalu a hodíš to do vody a když to bude těžký, tak poznáš, že se chytl rybu.
2: Jak vypadá rybářský prut?
8: Je tam takový malý háček, pak tam je takový provázek a pak tam máš takový malý stroj, který pak točíš rukou a pak to vytáhneš a pak se ještě vezme takovou síť a chytí se tam ta ryba.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lipnice nad Sázavou má v Zušce i přípravnou třídu pro nejmenší děti. Portugalsko ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, porazil Fonseku. Chladný a zatažený den se srážkami a teplotami do 18 stupňů. Taková je dnešní předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Přípravné kurzy pro malé děti otevírá pro velký zájem základní umělecká škola v Lipnici nad Sázavou. V nejmenším městě Vysočiny se do nich můžou hlásit děti, pro které se zatím nehodí zařazení do klasické výuky. Na tu má totiž škola přetlak, vysvětluje ředitelka Marie Opršálová.
3: Vlastně jim se nabízí tato jako hudební průprava, to je rytmika, to je prostě zpěv, to je ale i nauka hudební, znalosti o hudebních nástrojích, protože my máme jenom dva obory, hudební a výtvarný, tak jsme ještě takhle vyšli vstříc dětem se zájmem o výtvarnou jakoby výchovu.
2: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
4: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdou správným směrem.
5: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
6: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
5: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
7: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
8: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama. I když prohrával ve třetí sadě 3-5, i proto to podle něj byl zatím nejlepší zápas antukového turnaje.
9: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety. Taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
2: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou, Zverevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siniaková s Američankou Tausendovou.
1: Počasí.
2: Novém Městě na Moravě mají 13 stupňů, v Dukovanech 16. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor, mezi obcemi Svratka a Křižánky na Žďársku stala se tam nehoda osobního auta a na místo jede policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: 8. hodina 5. minuta, u dopravy zůstaneme i po čtvrt na 9, protože mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová vám prozradí, co vše ukázalo sčítání dopravy na dálnici D1. Než se tak stane, budou tu písničky, které nestárnou. Je s námi Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, a za chvíli i Palo Habera, je to o hvězdách.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: při něm můžeme zažít?
1: Tak momentálně budou končit brodské sportovní hry, což je sportovní klání ve 13 sportech mezi žáky základních škol. Dále potom také sportáček pro mateřské školky, dětský den pro první stupeň a pro vlastně širokou veřejnost, brodský skutkaj, závody koloběžek a dále taky máme i dvě sportovní talk show mimo osnovy Souboj kapitánu. Hmm. A závěr přijde v sobotu.
0: Ano, v sobotu bude takové vyvrcholení, sportovní festival na Havlíčkově náměstí. Jaký je program?
1: No, Sportfest na Havlíčkově náměstí a hlavně i 15. ročník triatlonového závodu Molitanový muž začne již v 10 hodin v parku Budoucnost. A program je pro vlastně širokou veřejnost od dětí až po seniory. Ve 2 hodiny začne samozřejmě závod, který odstartuje u rybníku Cihlář. Na náměstí budou vlastně sportovní kluby, program pro celé rodiny, pestrá foodzóna a zakončí nám to i vystoupení kapel. Čeká nás vlastně Titanium Red Nose, což jsou 2 místní kapely a na závěr support lesní kapel. Čeká nás vlastně Titanium Red Nose, což jsou 2 místní kapely a na závěr support lesbians a 58G.
0: No a teď je takový váš osobní názor. Hýbou se lidé v Havlíčkově Brodě?
1: Já si myslím, že se lidé v Brodě hýbou dostatečně. Minimálně co teďka vidím na fotbalovém stadioně, tak je tady velice rušno.
0: Tak ať si všichni sportovní týden v Havlíčkově Brodě užijí. Byla s námi Eliška Rasochová. Děkuju a přeju hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: proč je pro D1 tolik důležitá dostavba dálnice D35 z Hradce na Olomouc. To nám teď na Českém rozhlasu Vysočina řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Sčítání dopravy ukázalo, jak důležitá je dostavba dálnice D35. Po jejím dokončení by se na ní měla přesunout část transitní dopravy z dálnice D1. Výsledky sčítání totiž potvrzují, že na všech úsecích D1 na Vysočině došlo oproti minulému měření k nárůstu provozu. Například mezi Jihlavou a Velkým Beranovem se doprava zvýšila o 35%. Největší provoz na D1 v kraji Vysočina je ve východní části. Mezi Velkým Meziříčím a hranicemi s Jihomoravským krajem projede denně v průměru až 58 000 aut.
0: To říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Počasí.
0: 8.18, takový je aktuální čas. Pojďme se podívat na počasí v kraji Vysočina. Na Vysočině bude zataženo, počítejte se srážkami. Kolem poledne by ten déšť měl začít slábnout, promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se oblačnost zmenší, večer a v noci pak dojde k vyjasňování. Odpolední teploty budou mezi 16 až 18 stupni Celsia.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla Eva Farna, 8 minut před 9:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 3. června, to znamená, že už ani ne za měsíc začínají letní prázdniny. Hotely i penziony na Šumavě se připravují na hlavní sezónu. Zájem hostů je podle provozovatelů velký. Obsazenost ale zatím není všude 100%. Lidé totiž stále častěji plánují dovolenou na poslední chvíli. Roli v jejich rozhodování hraje situace ve světě nebo třeba počasí.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
2: Majitelka penzionu Pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukár. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
2: Není to jenom o tom, že byste se starala o hosty, uklízela pokoje, zároveň se staráte o zahradu, máte tady spoustu kytek, keřů.
1: Práce je hodně, sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion Pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. Taky září už se obsazuje a mám obsazený pravidelně Silvestr rok dopředu.
2: Čím myslíte, že to je, že teď v červnu mají lidi takový zájem?
1: No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Musela jste měnit nějak ceny na letošní rok?
1: Ne, já už držím ceny 5 let. Příští rok asi už to zdražím, protože co si budeme povídat, všechno jde nahoru.
2: Kuchař hotelu Kristián Marek Šotola zrovna tady váže křepelky. Říkám to dobře?
3: Jsou to baby kuřátka, které jsou plněný krutí fáší s kořením, bylinkama.
2: Pro vás ty přípravy na letní sezónu znamenají hlavně příprava nového menu?
3: Tak rozhodně využívat sezónní suroviny, využívat ovoce v létě, protože když jsou tyhle ty pařáky, tak aby se lidi najedli a neumřeli u toho.
2: Hotel Kristián v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to náčelník hotelu Zbyněk Klose.
4: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli. Rozhodně to není tak, že by si lidi, kromě třeba silvestrovských pobytů, to rezervovali na rok dopředu, ale klidně se stává, že 3-4 týdny před zahájením pobytu přichází největší objem těch rezervací.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
4: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu, ale vzhledem třeba k počasí, který panuje dneska, tak to hodně motivuje lidi asi přidat a ty rezervace jsou vidět, no, že přichází.
2: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
5: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
2: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: Byla s námi zpěvačka Jennifer Rush, před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem, po nich Jaromír Nohavica zaspívá Jdou po mně jdou a Vítě Vávra o citronové holce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nové žáky hledá základní umělecká škola v nejmenším městě Vysočiny Lipnici nad Sázavou. Dnes odpoledne se v hlavní budově konají přijímací zkoušky na výtvarný a hudební obor. Škola má 100 studentů a každoročně obsazují asi 10 míst. Průměrně se na ně hlásí až 20 zájemců. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Fotbalová zbrojovka Brno chce v Měnině postavit jedno z největších tréninkových center ve střední Evropě. Areál za 100 milionů korun bude sloužit A týmu, mládežnickým kategoriím, ženskému oddílu i klubovému managementu. Vzniknout má až 15 fotbalových hřišť. Dnes by oslavil své sté narozeniny americký básník Allen Ginsberg. Patřil mezi přední představitele hnutí Beat Generation. Proslavil se mimo jiné básní Kvílení. V ní se věnoval tématům homosexuality nebo užívání drog. Měl klíčový vliv na mírový aktivismus 60. let a vznik hnutí hippies. Na jaře roku 1965 navštívil taky Československo. Pražští studenti jej v rámci návštěvy zvolili za krále Majálesu. Komunistické úřady ho poté deportovali ze země. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na Antuce v Paříži porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V pátek ho na Roland Garros čeká Zverev. A teď ještě počasí, v Humpolci je 13 stupňů, ve Vatíně 14. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami.

0: Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Svratkou a Křižánkami na Žďársku se stala nehoda osobního auta a na místě jsou policisté. Dva automobily se srazily v Opatově na Třebícku. I tam buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8:33.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vítě Vávra, citronová holka v 8.40 ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Rybáři v Pelhřimově se snaží zbavit nevítaného návštěvníka. V rybníku Stráž se jim začaly objevovat sumečci černí. Jde o invazní, všežravou rybu, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a likvidací populace sumečků jim teď pomáhají biologové.
1: To žere všechno kuličky, všechno plastové kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ti sumečci do těch plastí tolik nejdou.
4: Váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, jo, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo, to je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako tím
5: oni jsou konkurenti. Ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, před ten revír je úplně zničený. V Kraulči ten rybník Suchý, rybník Valcha, ty jsou odepsané už, jo. Tam jako rybáři ani nechodí už, jo.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: On je, když to řeknu, nenažraný, opravdu rybáři, když tam dají něco, nějakou nástrahu živočišného původu, tak v podstatě loví jenom ty sumečky a v té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
2: Podle Paula není jasné, jak se sumeček do rybníka dostal. Díky brzkému podchycení zatím rybářům nenapáchal větší škody. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Přejeme vám pohodové ráno. Tady je Český rozhlas Vysočina, je středa 3. června, 8.45.
1: Počasí.
0: Co dnes i v dalších dnech máme očekávat od počasí, to nám řekne meteorolog Petr Hruška. Dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den.
0: A začneme tou dnešní předpovědí. Jak bude?
2: Čeká nás zamračené a chladnější počasí. Bude se vyskytovat dážď alebo prehánky. V podstatě v celom kraji by se nějaké zrážky mohly objavit, aj keď tie úhrny nebudou nějaké príliš vysoké. Väčšinou 1 až 6 mm, len výnimočně viac v intenzívnejšej prehánke. No a celkovo tie zrážky by se mali vyskytovať hlavně v prvej časti dňa. Potom behom popoludňa a k večeru budú ubúdať, skôr už to budú len také lokálne prehánky. A trochu sa môže i pretrhávať oblačnosť. Maxima 15 až 18 stupňov Celzia. No a vietor bude taký svižnejší, západný až severozápadný, ktorý potom k večeru začne slabnúť.
0: Jak vypadá predpoveď na zítřek a na pátek?
2: Zajtra sa to zase vylepší, čaká nás teplejšie a slnečnejšie počasie, už behom noci sa bude vyjasňovať, ale hlavne ráno sa lokálne môžu vyskytovať hmly a noc a ráno budú také chladnejšie, minima 10 až 7 stupňov. Cez deň, okrem tých mlh, ktoré sa môžu vyskytovať zo začiatku dňa, tak v prvej časti dňa jasno alebo len malá oblačnosť, potom v priebehu dňa postupne prevažujúce polojasno alebo oblačno. Večer a v noci od západu bude pribúdať ďalšia oblačnosť a úplne v závere dňa, alebo teda niekedy v noci na piatok sa môžu už na západe kraja vyskytnúť prvé prehánky. No a zajtra teda bude teplejšie, maxima 21 až 24 stupňov Celzia. Vietor slabý premenlivý alebo slabý južných smerov. A v piatok potom sa to zase zmení, tam zase chladnejšie počasie so zrážkami, takže prevažne zamračená obloha a na mnohých miestach v kraji by sa mal objaviť dážď a zase bude chladnejšie 15 až 18 stupňov Celzia.
0: To predpovídá meteorolog Peter Hruška. Ďakujem a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: 8.48 loučí se Robin Šalamón, budu tu opět zítra ráno v 5. Dnes po 9. hodině se na vás těší Hela Dvořáková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Lado, řekni fór.
1: Hele, Pepane, můžu ti něco říct?
2: No, můžeš.
1: Hele, to, že lezeš do ledničky 15krát za večer, jo, tak to ještě neznamená, že se z tebe stane otužilec.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harlekínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj chce v Třebíči nakoupit 6 bytů pro nemocniční personál. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Odolnost a bezpečnost jsou podle Miloše Vystrčila důležitější než okamžitý zisk. Řekl to v proslovu na Tchajvanské univerzitě v Čengči. Dnešní počasí bude chladné, zatažené a s deštěm. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Bydlení pro lékaře Třebíčské nemocnice plánuje pořídit Kraj Vysočina. Na nákup 6 bytů rada vyčlenila 46,5 milionů korun. Investici ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. V Třebíči by navíc do budoucna mohl na pozemku města vyrůst i celý bytový dům pro nemocnici. Podle hejtmana Martina Kukly z hnutí ANO by mohl mít až 50 jednotek.
2: My chceme de facto, a domluváme se s městem, dělat společný projekt celého bytového domu. Něco podobného, jako děláme v Novém městě na Moravě, kde to v tuto chvíli projektuje město, anebo něco podobného, co děláme tady za krajským úřadem, kde to plně financujeme my a projektujeme jako Kraj Vysočina bytový dům u krajského úřadu nebo vedle krajského úřadu.
1: Byty pro zaměstnance nemocnic zřizuje kraj i v jiných městech. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martinková-Španihelová.
3: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
1: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu taky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na Tchajvanské univerzitě v Čengči. Zmínil podobnosti Česka a Tchajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
4: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
5: Předseda Senátu svoji cestu na Tchajvan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchajvan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchajvanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu na Tchajvan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73. A hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si 4. gól v letošním playoff. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
0: Počasí.
1: V Třebíči mají 15 stupňů, v Telči nebo Počátkách 13. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déště začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V regionu v tento moment máme hlášené 3 nehody. V Havlíčkově Brodě v Husově ulici se srazila 2 auta. V Opatově na Třebíčku taktéž havarovaly 2 automobily a mezi Svratkou a Křižánkami nezvládl jízdu řidič osobního automobilu a na místě jsou policisté.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: krásné středeční dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. Dneska počasí venku nic moc, možná ideální k tomu, pokud nemusíte do práce, vzít si knížku, vařit si dobrou kávu a něco si přečíst. Když jsme u těch knih, dnes po 11. hodině bude hostem dobrého dopoledne Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava, která nám nabídne určitě velkou spoustu knižní inspirace. No a dneska tím, že počasí je takové, jaké je, tak nás ani tolik nebude lákat zahrádka, v tom případě si uvaříme něco dobrého, výborného, chutného. Budeme trošičku grilovat a mohu slíbit, že to budou kuřecí paličky. Jak nám je ale připraví Dáša Kubíková, to se dozvíte za pár minut.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: V dnešních dobrotách si připravíme něco, co vám v kuchyni nedá moc práce. Chutná to fantasticky, chutnat to bude všem. A hlavně si přijdou na své i ti z vás, kteří nemají moc rádi pálivá jídla. Dáme si totiž kuřecí paličky, do kterých přidáme v rámci marinády i něco sladkého.
2: Nedávno jsem ochutnala neuvěřitelně dobré palačinky se slaninou. A když jde sladké jídlo zkombinovat se slaným, proč by to nešlo naopak? Však známe kachnu na medu nebo třeba na pomerančích. Objevila jsem, jak skvěle jde kuřecí maso dohromady s něčím, co se dává typicky na palačinky,

0: nebo ji česnekuje pořádně. Marinádu osolíme a opepříme a prošleháme metličkou. Je také možné ji v uzavíratelné krabičce pořádně protřepat, aby se všechny suroviny spojily. Pak v ní obalíme ze všech stran kuřecí paličky a necháme uležet přes noc nebo aspoň tak 3 hodiny v ledničce. A už můžeme rozpálit grill nebo troubu zapnutou na grill a jdeme na to. Na grillu maso otáčíme, dokud nejsou paličky hotové, ale pozor, sladký javorový syrup se může připálit. V troubě můžeme proto přikrýt paličky alobalem proti spálení kůžičky. Ale kdo hlídá, má za 30 až 45 minut hotovo a může podávat. Třeba s rýží, chlebem i brambory. Je to výborné, tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
2: Jestli pak už víte, kam letos se vyrazíte na dovolenou, pokud ne, možná pro vás bude zajímavou inspirací reportáž, kterou točili středoškolští stážisté v ulicích Jihlavy. Možná tam právě i vy najdete inspiraci na vaši letní dovolenou. Tak si reportáž poslechněte, nabídneme vám ji hned po Lucii Bílé a taky Karlu Gottovi. Teď si dáme ale jeho písničku To jsou fámy. Tak pohodové, i když lehce uplakané, co se týče počasí, středeční dobré dopoledne. To vám od mikrofonu přeje Dvořáková.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka

0: na čase být.
1: Doufám, že i vy si dáváte dobrý kafe a přitom posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jsme za to rádi. Teď vám k tomu všemu dáme ještě tip, možná právě na vaši letní dovolenou. Pokud ještě nevíte, kam letos pojedete, tak se nechte inspirovat, protože v ulicích Jihlavy středoškolští stážisté Českého rozhlasu pěkně zjišťovali, kam se letos vydáváte. Třeba bude inspirace právě pro vás tahle reportáž.
2: Vám to si jdete do dovolenou, jestli někam jdete.
3: Ano, jedu. jedu do Chorvatska. No a to je asi celé. A pak tady někde po nějakých horách.
4: Klasika Egypt.
2: Egypt, jo.
4: Každý rok.
2: Jo, a máte radši teda jakože takhle do tepla, nebo spíš jako třeba do hor?
4: No, já jsem Bulhar, takže měsíc trávím jako doma v Bulharsku a, a zbytek... Egypt, jenom Egypt s dcerou.
5: Většinou po Česku jezdíme.
2: Jo, po Česku.
5: No, hodně tyhle jakoby památky a tohleto, no, prolízáme jeskyně a takový jako díváme se tak jakoby po Česku všude možně. No.
6: Lítáme každý rok dvakrát ročně, ale letos jsme si koupili Omán, který nám zrušil.
7: 30 let se věnuju psům a nikde jsem bez nich nikde nebyla a nedávno jsem adoptovala pejska z jihlavského útulku, tak moje dovolená je prosím Hajlos, procházky, úklid bazénu, kde pracuju a teda domácí práce.
1: Ale takové procházky v létě na Hajlose, proč ne, tam příjemně, místy chládek. Takže ideální možná inspirace pro vás, kam vyrazit na dovolenou. Udělejte si dovolenou pěkně doma, sem tam vyhlavy, vyražte na Hajlos. My pokračujeme dál v dopoledním vysílání a protože zítra si připomeneme svátek Božího těla, tak si o tom už dnes budeme povídat v dalším díle pořadu Bejvával.

0: Václav Neckář a jeho šalalalalí. Teď budeme ale zdobit okna a stavit taky venkovní oltáře. Více v dalším díle pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: O zítřejším svátku Božího těla. Jaký den o Božím těle, tak i takový rok čekejme směle, říkávali naši předkové. Slavnost těla a krve Páně, to byl za dob pradědů velevýznamný katolický svátek, který se slavil a slaví vždy ve čtvrtek po Nejsvětější Trojici. Jeho hlavním, řečeno současným jazykem, bodem programu bylo velké veřejné procesí kráčející mimo kostel, při němž věřící procházeli obcí, zpívali a modlili se. Za tím účelem se zdobily domy a jejich okna a stavěly se venkovní oltáře, rovněž bohatě zdobené březovými větvičkami a všemožnými květinami. Když všechno skončilo, tak si lidé větvičky z oltářů a květiny z výzdoby brali domů. Věřilo se totiž, že mají ochrannou moc. Měli chránit stavení před bleskem, krůpobytím nebo i zajišťovat dobrou úrodu. Průvod z Eucharistii vždy zastavoval u zmíněných čtyř venkovních oltářů, které symbolizovaly čtyři světové strany a samozřejmě také čtyři evangelisty. Toto procesí se poprvé objevilo v poslední třetině 13. století jako úplně nový obyčej. Počátkem 15. století už bylo rozšířeno v celé církvi. Je to projev středověké zbožnosti, nikoliv nadřazenosti katolické církve, jak se někdy nesprávně tvrdilo. Průvod Božího těla nejspíš vzešel ze zvyklosti konat procesí do polí. Člověk chtěl do každé části svého světa zanést to, co je pro něj nejsvětější, a tak se volné prostranství a příroda stala chrámem, slunce se stalo světlem nad oltářem, poryv větru se mísil se zbožným zpěvem lidu, v rozích všem známých ulic najednou nestály hloučky klábosících sousedů, ale oltáře, které jako by chtěli říci: i z tohoto obyčejného koutu tvého všedního života můžeš, člověče, učinit místo posvátné. Procesí o svátku Božího těla také připomínalo, že jsme zde na zemi jenom poutníky, kteří zde jen procházejí a trvalé místo, jak víme, nemají. No a o Božím těle si povíme i zítra.
1: Bejvávalo.
0: V pořadu Dobré dopoledne se teď věnujeme pitnému režimu, tedy v pořadu Dobré dopoledne, v pořadu Minuta pro zdraví, abych byla přesnější, abych se do těch pořadů nezamotala. Věnujeme se pitnému režimu a dnešní díl bude věnovaný přesně tomu, co pít v létě. Zeptáme se na to paní doktorky Ireny Zimenové, tak si to určitě poslechněte, ještě předtím Projektil, Pet Shop Boys nebo taky Viana Bartošová a Dotek lásky. Právě teď letí jeden Dotek lásky k vám.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: pro zdraví.
1: Co se doporučuje pít lidem v létě? A jsou doporučené tekutiny jiné než v zimě?
2: To je dobré trochu osvětlit. Zatímco celkově i v létě, i v zimě zůstává na prvním místě čistá voda, tak v létě se navíc doporučuje přijímat i minerální látky. Takže zařadit na střídačku i minerálky. Jak je teplo, často se více potíme a čistou vodou je do těla nedostaneme. A i ty minerálky je dobré střídat, protože každá má trochu jiný obsah těch konkrétních látek a my potřebujeme všechny. A nebo se poradit s praktickým lékařem, že kvůli nějakému chronickému onemocnění je žádoucí zaměřit se třeba na hořčík nebo na draslík a nechat si doporučit, která ta minerálka je nejlepší právě pro vás.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pro majitele psů nastává období boje s ječmenem míším. Zvířata často končí na veterině kvůli osinám zapíchlým v uších nebo tlapkách. Likvidace rostliny je možná pečlivým a včasným sečením. I tomu se budeme v dobrém dopoledni věnovat v reportáži za pár minut.
4: Život plyne dál.

0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina dozněl Petr Rezek a skladba Modrá zem. Máme za 8 minut 10. hodinu a my pokračujeme dál. Veterináři musí stále častěji u psů řešit zapíchnuté, nepříjemné osiny z ječmene myšího. S tím se majitelé psů potýkají po venčení na louce i ve městech. Rostlina se pomocí ostrých osin rozmnožuje. Ty se ale snadno zachytí na srsti zvířat a mohou proniknout pod kůži, v oblasti podpaží, mezi prstí nebo do tlapek, nebo se dostat i do očí a uší.
1: Tohle je divizna.
2: Finka, anglická springer španěla, dovádí s dalšími dvěma psy. Před časem ale tak veselá nebyla. Její majitelka Eva Koledany musela vyhledat veterináře potom, co se divizně do ucha zapíchla osina ječmene myšího.
1: Bylo problém jí to vůbec ošetřit, protože oni mají ty uši velice citlivé. Tady jsme jim vlastně museli nechat uspat a po vytažení té jedné malé osinky se ukázalo, že to prostě to ucho tak prošpikovalo, že potřebovala asi 3 stehy a musela brát potom i antibiotika.
2: Podle veterináře Petra Burky je to v tomto období velmi častý problém.
3: Teďka to jarní a letní období bude nálož, protože to se potkáváme s takovým pacientem de facto každý den, hlavně u dlouhosrstých plemen. Nejčastěji, co řešíme s majiteli, je průnik těchto osin do oka. Dalším otvorem, kam se ty osiny rády dostávají, jsou ucho. Na to jejich vytažení je většinou nutná sedace toho zvířete, tak abychom neporanili vlastně bubínek, zvukovod. Ty osiny se můžou zachytit v té kůži, třeba pod paží, kde ta kůžička je taková měkká, citlivá, můžou tam dráždit.
1: Docela se nám osvědčilo to, že jim to pod paží a ty packy holíme a tudíž si toho všimneme s nás, že to nemusíme hledat my s těma chlupama.
2: Dodává Eva Koledany. Pokud majitelé nezvládnou osinu odstranit sami, je důležité veterináře vyhledat co nejdřív. Ječmen myší je evropský druh, který se podle botanika Radoslava Koprny v posledních letech rozšiřuje hlavně v teplejších oblastech.
4: Pokud je dlouhé období sucha, které třeba z jiné kulturní druhy nezvládají, tak tomuto ječmenu myšímu to moc nevadí. Dozrává mnohem rychleji třeba než jiné trávovité druhy. Pokud se zanedbává jakoby péče o ty veřejné prostranství, anebo se sečou pozdě, tak vlastně potom už je ten porost nebo ten ječmen zralý a potom ty semena se šíří dál do okolí. V podstatě se stává potom jakoby těžce zvládnutelným plevelem.
2: Sít by se měl v květnu až v červnu, než jsou semena zralá. Mohou ale dozrát i na posečených klasech. Ty by se proto měli pečlivě odklízet. Magdalena Králová, Český rozhlas.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V rybníku Stráž se vyskytl invazivní sumeček černý. Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Český tenista Jakub Menčík se probojoval do semifinále Roland Garros. Chladný a zatažený den se srážkami a teplotami do 18 stupňů. Taková je dnešní předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V rybníku Stráž na okraji Pelřimova se vyskytl sumeček černý. Jde o invazivní rybu, která pochází ze Severní Ameriky a v české přírodě nemá přirozeného nepřítele. Ve vodách Stráže ho rybáři zaznamenali poprvé loni, uvedl předseda tamní organizace Zdeněk Paul s tím, že rybáři netuší, jak se sumeček do jejich revíru dostal.
2: Bylo vidět, že ty sumečci tady jsou v docela hojném počtu. Nemůžeme vyčíslit nějakou škodu. Je to spíš prostě nepříjemnost, komplikace pro tu přírodu.
0: Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Řekl to programový ředitel akce a zástupce šéfredaktora mediař.cz Jan Potůček.
3: Chtěli bychom probrat jak s odborníky z médií, tak i se zástupci vládní koalice a opozice budoucí návrh zákona o financování médií veřejné služby, to je ono rušení koncesionářských poplatků a zavádění plateb ze státního rozpočtu. Zdali to je vůbec rozumné a k čemu to povede.
0: Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
4: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
5: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP museli zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
0: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menčík, který v boji o nejlepší čtyřku antukového grandslamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. V zápase proměnil 7. matchball. Teď ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
6: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím, a že můžu být zdravý a soustředěný. A forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
0: Do semifinále 4 hry postoupila i Kateřina Siniaková s Američankou Tausendovou. Česko-rakouská dvojce Nouza Oberleitner v deblu končí. Počasí. V Pelřimově a Hubenově je 13 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 15. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Svratkou a Křižánkami havarovalo osobní auto. Na místě vyšetřují policisté. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 154. kilometru je uzavřen pravý jízdní pruh, dochází tam k údržbě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme 4 minuty po 10. hodině. Když se podíváte přímo do slunce, může to být pro naše oči velmi nebezpečné, ale když se kouknete přes správně vybavený dalekohled, tak dokážete spočítat i skvrny na slunci. My vás o tom přesvědčíme v dnešním příběhu z Vysočiny. Ještě předtím Hanička Zagorová a Je naprosto nezbytné.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na kraji Žďáru nad Sázavou vedle několika zahrádek stojí na oploceném pozemku nenápadný domek. Občas se jeho střecha odsune a ukáží se dva hvězdářské dalekohledy. Hvězdárna ve Žďáře stojí od začátku 80. let, protože amatérští nadšenci byli ve městě vždycky. Až teď ale dostali nový impuls v podobě studenta, který vede astronomický kroužek a chce se o rozvoj hvězdárny starat tak, aby tu byla pro všechny občany města.
2: Vešla jsem do prostoru Žďárské hvězdárny a mým průvodcem je Dominik Zábranský. Vy jste se toho objektu ujal a astronomického kroužku, protože to spolu souvisí.
3: V roce 2023 jsme se studenty Žďárského gymnázia pokoušeli udělat takový projekt na obnovu tenkrát zašlé hvězdárny. Ten projekt měl poměrně velký úspěch, takže jsem se začal zapojovat do toho dění okolo hvězdárny a jako takový začátek mi byl nabídnutý astronomický kroužek na aktivu. Letos už máme dvě skupiny.
2: V jakém věkovém rozsahu jsou ty děti?
3: První skupina. Tam jsou děti od 7 do 10 let a pak máme tu druhou skupinu, ta je 15 až 16 let.
2: Já jsem překvapená, kolik je tady dalekohledů. Půjdeme se nejdříve podívat tady na tu terasu.
3: Máme zde dva dalekohledy, oba dva jsou nové. Je to dalekohled značky Skywatcher 300 mm. Řekl bych, že to je jeden z těch jakoby největších, který by se dali na takovouhle hvězdárnu pořídit. Tomu dalekohledu bohužel chybí automatické navádění, čili co si tam najdete, tak vám tam zůstane jenom tak minutu, než vám to uteče, což je pro ten astronomický kroužek trošku nevýhodou, protože se s těma dětma stihnout toho nejvíc za tu hodinu. A tohle považuji za asi vrchol toho, co tady můžeme mít, protože jsme ho koupili letos. Jedná se o dalekohled Schmidt Cassegrain, jeden z těch větších už v této sérii. Má elektronickou montáž, která dokáže objekty sama z databáze vyhledávat, dokáže zaměřit a dokáže i po celou dobu pozorování sledovat.
2: Takže se hýbe ta hlava.
3: Tomu se říká montáž odborně tady tomuhle motoru a ten se vlastně hýbe s celým tím dalekohledem. No a to je obrovskou výhodou, protože si myslím, že navolit výšku toho dalekohledu pro děti. Prostě dalekohled se řídíte a tady v databázi nebo po připojení telefonu už vyhledáváte jednotlivý objekty, který si tam napíšete.
2: Abychom nemuseli natáčet v noci, tak jsme se tady sešli za jasného odpoledne. Slunce svítí naplno. Když se podívám do toho dalekohledu, tak mi to ohrozí oči, nebo jak to je uděláno?
3: Ne, já mu teďka musím ještě prvně se řídit.
2: Takhle to zní.
3: Přesně, je to zvuk takového elektrického motoru, je to poměrně tichá záležitost.
2: Teď se musím rychle podívat, než to odjede.
3: Když se podíváte, tak v okuláru teďka uvidíte slunce. Uvidíte jeho reálnou barvu, protože na něm máme jeden z nejlepších filtrů, které mohou být. Ty, které by vám vlastně měly umožnit pozorovat slunce, když byste si například spálila oči.
2: No.
3: Takže bílou barvu toho slunce.
2: Ano. A ty tečky tam?
3: A na to jsou nejchladnější místa na slunci. Říká se jim sluneční skvrny. Děti včera napočítali někdo 11, někdo 6. Je to prostě tím, jak to slunce 6, je proměnlivé.
2: 8, jich vidím.
4: Třetí dalekohled sebou přinesl Dominik Zábranský v kufříku SeaStar S50.
2: Takže vydržíte teď v ruce telefon, tam vidíme sluneční kotouč v krásné oranžové barvě. To je kvůli filtru?
3: Přesně tak. Ten dalekohled, aby mohl správně fungovat, tak má na sobě filtr, aby nám co nejvíce zredukoval světelné začištění a podpořil tím pádem objekty jako mlhoviny, galaxie. Už se přesouváme na nějakou profesionální úroveň v tom Žďáře, kdy už máme prostě vybavení, které je nám schopné snímkovat a naplno si ten zážitek užíváte.
4: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A já pro vás mám dobrou zprávu. Už příští sobotu se na hvězdárnu můžete přijít podívat na vlastní oči. Čeká nás druhý astronomický den Žďáru. Přijede i nafukovací planetárium i obří modely planet. Chystá se pozorování oblohy i přednášky pozvaných odborníků. Tak si to rozhodně nenechte ujít. My se za pár minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina vydáme do Okrouhlice. Říkáte si, co budeme dělat právě tam? Zaměříme se na lipnickou Zuzku. Ta musí prý odmítat děti. Proč? Uslyšíte za pár minut.
5: Byla mi

0: Všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Aleš Brychta, dívka s perlami ve vlasech, v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. O místa na základních uměleckých školách je velký zájem, a to na IT možná nejmenší v kraji. Je součástí školy v Lipnici nad Sázavou. Pobočky má ale v okolních vesnicích. A právě teď tam učitelé hledají nové talenty do hudebního oboru. Na detašovaném pracovišti v Okrouhlici natáčel Daniel Zach.
1: Helena Fikarová přivedla vnuka Šimona.
2: Šimonek se rozhodl, že by rád hrál na harmoniku. Vy?
3: Jo.
1: Už jsi to vyzkoušel?
2: Nevím, Šimonku, zkoušel jsi to?
3: No, neskoušel.
2: Ale já myslím, že ve školce paní učitelka, že hraje na harmoniku.
3: Jo, hraje.
2: No já hraju na klavír, jako jsme docela hudební rodina. Možná nějaký geny zdědil. Pan učitel přijede prý až za půl hodiny, tak půjdeme zatím na zmrzlinku, no.
1: Housle i ten akordeon jsou hlavně pro pokročilejší. Nejvíc dětí si vybírá zpěv, klavír nebo dechové nástroje.
4: Pojď se tady na to dát si bonbon za odvahu, bylo to krásný, či to jde moc hezky.
1: Lipnická základní umělecká škola má pobočky tady v Okrouhlici, v Dolním Městě a Krásné Hoře. Zájem je podle hlavního učitele Jakuba Šnídla všude velký.
5: Většinou musíme některé děti bohužel odmítnout, protože prostě není místo pro všechny. No. 15-20 dětí se hlásí a z toho třeba takových 10 přibereme. No.
6: My máme ještě pro ty nepřijaté děti třeba hudební kroužek, ale úplně pro ty nejmenší, jakoby ta přípravná část, takže má školka.
1: Záchytnou možnost vysvětluje ředitelka Marie Opršálová.
6: To je rytmika, to je prostě zpěv, to je ale i nauka hudební, znalosti o hudebních nástrojích.
7: Když se koukej málo, zkouší to hrát v paměti.
1: Ludmila Kubátová má dceru na flétně a chce ji přihlásit na klavír.
8: Chodí už vlastně třetím rokem, myslím, na flétnu a už ta flétna moc nebaví, takže bych chtěla zkusit něco nového.
1: Vlastně v relativně malé obci, že má tu Zušku, nemusí nikam dojíždět?
8: No tak jako za mě je to úplně super, protože jako vozit dítě třikrát týdně někam daleko je určitě jako problém.
1: V celém Česku na takzvaných Zuškách studuje 250 000 dětí a mladých lidí. Z Havlíčkobrodska Daniel Zach, Český rozhlas.
0: My pokračujeme dál v dopoledním vysílání. Babské rady nás za pár minut naučí, jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost. Rozhoduje o tom prý hřestonku i předměty umístěné v sousedství. Více ale řekne Jarka Vykoupilová. Helena Vondráčková bude zpívat o tom, kam zmizel ten starý song. Hezkou středu s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na kosmický vandr jsme se vydali s Michalem Tučným a taky s Deňkem Rytířem. Teď se ale vydáme zpátky do domácností a zaměříme se tentokrát na růže v našich vázách, které zdobí naše příbytky.
1: Babské rady.
2: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokračujeme dále v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina a tentokrát se vydáme na festival. Ani nejlepší scénář totiž nedokáže se vyrovnat plickému příběhu, který napíše sám život. A právě toho už mnoho let využívá i dokumentaristka Helena Třeštíková. Ta teď na Karlovarském festivalu uvede svůj nový časozběrný snímek o zpěvačce Báře Basikové. Více o programu si řekneme za pár minut v reportáži. Iveta Bartošová právě teď o lásce.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Máte rádi tlačenku? Jedna jihlavská se teď dokonce pyšní značkou regionální potravina. Jaký Jan Noháček vyrábí? Popovídáme si přímo nad hrncem. Poslouchejte naše reportáže. Aby těch dobrot nebylo málo, tak zajedeme ještě do Ovesné Lhoty za Lucií Jelínkovou, která vaří výborné džemy.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Náš příběh, tak ten zpívala Tereza Mašková a Marek Lambora v 10 hodin 54 minut. Zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se dal plán dál počítat na roky. Dlouhá léta sledovala i zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časosběrný dokument. Ten bude mít premiéru na Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou je přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové, Ester, uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Základní umělecké školy mají 250 000 žáků. Stovka jich je i v Lipnici nad Sázavou. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Při dronových útocích na Petrohrad utrpělo zranění několik lidí. Ve městě má vystoupit i Vladimír Putin. Dnes očekáváme chladno a zataženo s deštěm. Teplotní maxima 18 stupňů. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Nové žáky hledá základní umělecká škola v nejmenším městě Vysočiny, Lipnici nad Sázavou. Dnes odpoledne se v hlavní budově konají přijímací zkoušky na výtvarný a hudební obor. Škola má 100 studentů a každoročně obsazují asi 10 míst. Průměrně se na ně hlásí až 20 zájemců. Podle hlavního učitele Jakuba Šnídla je převis poptávky trvale velký u dětí z Lipnice i okolních obcí.
4: V tom hudebním oboru máme teda solový zpěv, klavíry, zobcovou flétnu, potom máme dechové nástroje, tam je třeba příčná flétna, saxofon, trubka, máme taky akordeon, vyučujeme teďka nově od minulého roku, vyučujeme i housle a také klávesové nástroje, je to docela široký záběr.
3: V celém Česku základní umělecké školy podle jejich asociace navštěvuje 250 000 žáků. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Ukrajinské dronové útoky na ruský Petrohrad zranili několik lidí a poškodili některé infrastrukturní objekty. Informovali o tom ruské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bezpilotní letouny zasáhly petrohradský ropný terminál. Ten leží více než 1000 kilometrů od hranice s Ukrajinou. Podle svědků z města stoupá hustý šedý kouř. V druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimír Putin. Fórum je pro svůj význam přezdívané ruský Davos podle každoročního zasedání Světového ekonomického fóra ve Švýcarsku. Sport. Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73. Kapitán 20-násobných šampionů Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci, kteří dorazili a fandili, i když v černém na protest proti sloučení se Slaví a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje, ale žádná ze stran ho stále oficiálně nepotvrdila, pokračuje Kříž.
5: Se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavně je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
3: A hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si 4. gól v letošním playoff. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
0: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě je 14 stupňů, v Dukovanech nebo Bystřici nad Pernštejnem 15. Dnešní počasí očekáváme zatažené a chladné se srážkami. Kolem poledne déšť začne slábnout a promění se v místní přehánky, výjimečně i bouřky. Odpoledne se zmenší oblačnost a večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na silnicích v kraji Vysočina. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezké středeční dopoledne, máme 5 minut po 11. hodině a dnes v dopoledním vysílání nabídneme knihy, které potěší ty z vás, kteří rádi rybaří, včelaří a nebo taky rádi sbírají bylinky. Povídat si totiž budeme s dnešním hostem, tím je Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava a opět pro nás má zásobu knížek, řekla bych možná na celé léto. Janí, vítejte, krásné dopoledne.
7: Dobrý den.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
8: Telegram s adresou svět.

0: Eli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Kožichová z knihkupectví Kosma Síhlava a opět je to ten okamžik, kdy já se stanu jenom odbavovacím technikem, protože Jana Kožichová pro vás má velkou spoustu knižní inspirace. Začneme knihama pro milovníky hobby volnočasových aktivit. Co vy na to, Jani?
2: Já souhlasím. Nejdříve tedy něco pro rybáře. A sice knížka Rybaření po Česku s podtitulem O rybách a jejich lovu, jak jste o nich ještě nepřemýšleli. Kniha zachycuje svět sportovního rybaření v jeho moderních i tradičních podobách. Objevíte různé kuriozity, vtipy i rybářské osobnosti. Dozvíte se o původu názvu ryb a jejich unikátních vlastnostech, rybářském slengu a i o rybách v gastronomii. Nechybí ani okénko ze života pytláků a porybných. Je perfektní pro všechny, kdo rybaří, a i pro ty, kteří o tom jenom rádi čtou. A pomocí přímo u vody, to je příručka nejlepší tipy a triky pro rybáře. Rybář totiž musí často reagovat na výjimečné situace u vody a autor Markus Betefir prozradil svoje nejlepší triky, například jak na to, aby byl můj háček zase ostrý, anebo jak najdu nejlepší nouzovou nástrahu v přírodě. Pak tu mám něco pro včelaře, a sice nejdříve pro začátečníky. Tím je bezesporu včelaření krok za krokem. Je to obrazový průvodce chovem včel od nákupu včelstva do první sklizně medu. Pro ty pokročilejší je určena knížka Včelí mysl od německého biologa Larse Chytky. A ta provede čtenáře prostřednictvím mnoha vědeckých prací, včetně vlastních studií zkoumání bladokřídlého hmyzu, fascinujícím smyslovým světem včel. Odhalí mu jejich pozoruhodné kognitivní schopnosti, například učení se pozorováním jiných jedinců, a ukáže, že každá včela má vlastní osobnost a dokonce možná i vědomí. Dalším typem je knížka Čas na počasí od meteoroložky Dagmar Honcové, která jistě potěší amatérské meteorology. Jednoduchá příručka seznámí se základními jevy, popíše, jak se proměnilo klima a pomůže předpovědět počasí bez aplikací.
1: To zní dobře.
2: Ano. Pak tu mám domácí léčebné prostředky. To je praktický lékař z osvědčeného nakladatelství Dona České Budějovice. Je v něm atlas více než 100 nejznámějších léčivých bylin, recepty na domácí tinktury, masti a oleje, recepty na domácí syrupy, zavařeniny, vína a likéry, domácí léčebné prostředky na konkrétní nemoci a poradí, kdy stačí domácí prostředky a kdy už jít k lékaři. Knížka je to obsáhlá s bohatým fotografickým doprovodem. Pak tu mám ještě jednu knihu o bylinkách. Tu sestavila paní Jarka Rosypalová-Vykoupilová, která vydala už několik knih s dobrými radami. Jedna z nich je Bylinková poradna, ve které najdeme výběr u nás nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek, které jsou zároveň ty nejpoužívanější. Návrat k moudrosti generací před námi, které dary přírody dokázaly využít beze zbytku, to vše s respektem k modernímu udržitelnému sběru. To je poselství této praktické s láskou napsané knihy. A stejná autorka spolu s veterinářem Milanem Štouračem sestavila veterinární poradnu, což jsou babské rady pro zdraví psů a koček. Jednotlivé kapitoly nabízejí podrobný popis projevu zvířecích obtíží i odpovídající léčebné postupy. A nechybí tady ani úsměvné historky z veterinární praxe. A ještě tu mám dva typy příruček k ručním pracím. První je háčkování pro děti s názornými fotografiemi postupů, podle které se děti mohou naučit základům háčkování a vytvořit si třeba praktický penál na tušky nebo hřejivý

0: Host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. Slibovali jsme, že se zaměříme na novinky světových autorů a to teď taky splníme.
2: Ano, a jako první tady mám knížku, která se jmenuje Neschopnost. Je to román Roba Granta, spoluautora legendárního seriálu Červený trpaslík. Co před lety při prvním vydání působilo jako drsná satira, dnes čteme téměř jako dokument. Rob Grant popisuje svět, v němž se neschopnost stává normou, hloupost strategií a cynismus podmínkou přežití. Hrdina příběhu se snaží obstát systému, který nepřeje inteligenci, empatii ani odpovědnosti,

0: a zjišťuje, že největším trumfem je nebýt příliš schopný. Autorův humor je ostrý, nemilosrdný a přesný. Je to kniha o moci, selhání a lidské povaze a o tom, proč svět často řídí ti nejméně vhodní lidé.
1: Hmm, takže o současnosti tak trošičku. Ano. No určitě stojí za přečtení. Máte tam pro nás i něco s nádechem historie?
0: Ano, měla bych tu román 100 let z Betty od Debry Oswaldové, který je ságou o silné, inteligentní ženě. Seznámte se s Betty, jednou obyčejně neobyčejnou ženou, skvělou vypravěčkou a odvážnou feministkou. Narodila se do chudé rodiny v předválečném Londýně. Po všech prožitých hrůzách se chopí šance začít nový život jinde a emigruje do Austrálie. Na palubě za oceánské lodi se spřátelí se třemi lidmi, kteří zásadně ovlivní běh jejího života. Pearl, dobrosrdečnou dívkou do nepohody, Athénou, řekyní plnou ideálů, a Lém, německým židem, který kvůli válce přišel o celou rodinu. Příběh se odehrává v průběhu 20. století plného otřesů, zavede nás do Londýna, Sydney i Mexika. Mika Valtari je světoznámý finský spisovatel, který se nejvíc proslavil svými 8 historickými romány, z nichž nejznámější je Egypťan Sinuhet. Nového vydání se právě dočkal Temný anděl, román odehrávající se v první polovině 15. století. Poutník Jan se jako písař účastní koncilů, na nich se vedou jednání o spojení západní a východní křesťanské církve a obraně před byzantským nebezpečím. Zprvu neskušený mladík poznává velký svět, zákulisní jednání, setkává se s muži, kteří změnili tvář světa, a vznešené dámy mu otevírají svou náruč. Valtar je skvělý vypravěč a jeho romány se čtou jedním dechem.
1: Mm-hmm. Najdeme tam, řekněme, i něco takového oddechovějšího.
0: Ano, taky tu mám několik typů. A první se jmenuje Čtenářský klub za mřížemi od Moniky Woodové. Je to povzbudivý příběh o schopnosti vypořádat se s pocitem viny, o druhé šanci a o síle knih, které mění naše životy. 22letá Violet, propuštěná z vězení, učitelka angličtiny v důchodu Harriet a nástrojař v důchodu Frank, ti tři se jednoho dne náhodou potkají v knihkupectví. Jejich životní cesty se začnou propojovat způsobem, který je všechny hluboce poznamená. Oblíbená Julie Keplinová právě vydala nový román Penzion v Portugalsku. Odehrává se v Algarve i ve starobylém Lisabonu. Hlavní hrdinka Rebeka potřebuje zmizet, a proto bez váhání přijme nabídku pracovat v rodinném penzionu na portugalském pobřeží. Tam žije okouzlující a sebevědomý Felipe, takže romantický příběh může začít. A na závěr tu mám ještě knížku Předepíšeme vám kočku od Sho Ishidy. První díl u nás vyšel v loni, ale v Japonsku se stala bestsellerem a dočkala se tam už 4 pokračování. U nás právě nakladatelství Jota vydalo pokračování 2. V rušném Kyotu v 5. patře budovy na konci zapadlé uličky sídlí klinika pro léčbu duše. Těm, kteří do ní zavítají, nabídne v skutku neobvyklou léčbu chlupatého domácího mazlíčka. Každý z příběhů v knize je jedinečný a něžný. Najdete tu ponaučení i hluboká poselství.
1: Krásný další tip na knižní novinku. Tentokrát od světových autorů. Za pár minut se zaměříme i na české autory.

0: Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasí hlava a my už se těšíme na novinky českých autorů. Jaké tam máme?
2: No, ke stému výročí narození Arnošta Lustiga vyšla kniha Kůstka, dívka z Prahy a další povídky, kterou krásnými jemnými ilustracemi doplnila Eva Válková. Je v ní 10 krátkých i delších povídek, které stejně jako celé Lustigovo dílo odráží někdy přímo a někdy jen letmo a z dálky zkušenosti z holokaustu a života po něm, včetně politických změn v Československu v poválečném období. Tři z Jeruzaléma je výjimečný soubor dosud nepublikovaných povídek, reportáží a úvah Arnošta Lustiga. Vedle příběhu z Izraele obsahuje kniha i úvahy a reportáže reflektující období holokaustu a exilu. Píše čtivě a lidsky, nabízí empatii a nadčasovou moudrost. Knihy Pavla Kosatíka se těší stálému zájmu čtenářů. Nejinak tomu je u knihy O tom Benešovi. Je určena široké veřejnosti a opírá se o důkladné materiálové studium a přináší nový pohled na druhého československého prezidenta bez předsudků. 5 příběhů Martina Uhlíře s názvem Skanzen je o lidech stojících v různém smyslu na okraji. Často sami sebe zahnali do kouta, bojují se zbabělostí a hrůzou z opravdové blízkosti. Muž ohlížející se za první láskou, parta dětí utíkajících z internátů, lidé, kteří se před životem stáhli do lesního skanzenu, mladí lidé z velkoměsta experimentující se životem i s drogami. Autor přesvědčivě zprostředkovává jejich touhu po životě a lásce. Edici Rozhovory z nakladatelství Vyšehrad se Veronika Bednářová ptá režiséra Jana Hřebejka a odhaluje osobnost známého umělce v knížce s názvem U mě pořád dobrý. Přivážně báječný rok, to je deník roku 2025 Michala Vývega, bez cenzury a s pořádnou dávkou ironie. S humorem jemu vlastním reflektuje stárnutí, literární provoz i každodenní drobnosti. Je to další upřímná bilance, která dokazuje, že nejlepší příběhy píše sám život. A Michal Vývek je stále skvělým vypravěčem. Krátce za sebou vyšly 2 novinky Vlastimilu Vondruškovi. Druhé pokračování Dědictví skotských templářů a další detektivní příběh Letopisů královské komory s názvem Tajemná postava, který se odehrává v našem blízkém okolí, v Panské Lhotě a na Rokštejně, kde dojde k vraždě faráře Prokopa. Jiří Adam z Dobronína se musí opět ujmout vyšetřování. Renáta Krejčí z Dobronína pochází, působí jako redaktorka v nakladatelství a právě jí vyšel román Rozkvetlá. Je příběhem 2 žen neslučitelných povah, které svede dohromady konflikt jejich potomků. Andrea je zodpovědná workoholička, úzkostlivá matka. Jolanta nedochvilná, přirozená umělkyně, matka svobodomyslná. Román o tom, že otevření srdce navzdory předsudkům může zasít semínko neočekávaně silného přátelství. A ještě tu mám příběh o vině a mlčení. To jsou souřadnice Vegy od Pavlíny Křivánkové. Odehrává se na pomezí Karpat a odkrývá propletenec mezilidských vztahů s téměř detektivní zápletkou. Odkrývá tragickou událost, jež trvale ovlivnila životy hrdinů knihy.
1: A my si za pár minut dáme knihy, které mohou být krásným tipem na dárek.

0: Dvořákové.
1: Mým hostem je Jana Kožich, vlastník kupectví Kosmasy Hlava. Dneska si povídáme o knižních novinkách. Řekli jsme už české novinky českých autorů, tedy abych byla přesnější, taky novinky světových autorů. Teď vám dáme ale tipy na krásné knižní dárky. Čím začneme?
2: No, já si samozřejmě uvědomuji, že jakákoliv knížka může být dárkem, pokud víme, že obdarovanému udělá radost. Já mám ale na mysli knížky univerzálnější, které se dají použít k různým výročím a významným příležitostem. Takovými jsou například malé, ale krásné knížky s ilustracemi malíře Ivana Svatoše. Ta první se jmenuje Moje nejmilejší citáty a je nejen sbírkou myšlenek velkých umělců, spisovatelů či myslitelů, je i výzvou k aktivnímu zamyšlení. Druhá nese název Domov jako maják, aneb citáty Karla Čapka. Přináší originální výběr jeho úvah a postřehu. Čapkovy myšlenky totiž obzvlášť v dnešní složité době září jako světla majáku. A obrazy staré Prahy od Ivana Svatoše k ním přidávají tichý vizuální doprovod, v němž Čapkova slova znovu ožívají. A mám tu jeden citát jako příklad. Je potřeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul, což je veliká pravda.
1: To je velká pravda.
2: A pak tu máme malé knížky, kterým říkáme univerzální kalendář. Jsou na spirále v kazetce a obsahují citát na každý den v roce. Stačí vždy jenom otočit stránku. Jedna z nich má název Myslete pozitivně, další Doufejte, sněte, žijte a třetí Věk je jen číslo. Takový milý malý dárek určitě potěší a povzbudí. Velmi úspěšnými se stala řada knížek Můj rok. Každému roku je věnován jeden svazek, ve kterém najdeme nejrůznější zajímavé údaje. Co se v tom roce stalo v kultuře, ve sportu, v dopravě, zdravotnictví, školství, jaká byla občanská vybavenost, co se nosilo, jedlo, jaké vyšly knížky, co se hrálo v kinech i divadlech. V knížkách je spousta dokumentárních fotografií a jsou krásným dárkem například ke kulatinám, ale nejen k nim. Ale to jsou samozřejmě nejvíce žádané Můj rok 1956, 66, 76 a 86. Vydává je nakladatelství Na stole. Po delší době vyšla 4 verší Omara Chajáma, a je to nesmrtelná sbírka veršů oslavující pozemský život. Ta by se určitě pro někoho taky hodila. Klasikou světové literatury je Malý princ Antoana Saint-Exupéryho. Od svého prvního francouzského vydání před 80 lety vyšel v mnoha vydáních od kapesního anebo klasického formátu A5 s kresbami autora i jiných ilustrátorů. Nejnovější počin studia Minalima přináší tento nesmrtelný příběh v krásném výročním vydání. Vydejte se s Malým princem na cestu magickým a poetickým vesmírem. Provázet vás budou velkolepé ilustrace i 8 interaktivních prvků. Budete putovat z jedné planety na druhou, dívat se, jak se rozvíjí růže, počítat západy slunce, zamýšlet se slyškou a bloudit písečnými dunami. A na závěr tu mám ještě jeden tip pro ty, kteří by někoho chtěli potěšit dárkovou fotografickou publikací. Máme nejnovější knížku havlíčkobrodského fotografa Vladimíra Kunce Jihlavsko nadhledem. Barevné fotografie z výšky ukazují spoustu zajímavých míst z Jihlavy a okolí, krásnou přírodu, hrady a zámky a také několik českých unikátů.
1: A my děkujeme opět za velkou spoustu knižní inspirace. Mým hostem byla dnes Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. Díky moc a brzy opět naslyšenou. Hezký den.
2: Naschledanou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

11 hodin 45 minut Karel Černoch a zrcadlo pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Hela Dvořáková. Přeji vám hezkou středu a už zítra po 11. hodině si rozhodně nenechte ujít další z rozhovoru dobrého dopoledne, protože po velkém úspěchu se do Telče vrací oblíbený koncert filmových melodií v podání symfonického orchestru Masarykovy univerzity pod vedením Martina Mazánka. Mými hosty už zítra po 11. hodině budou ředitel univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec a taky dirigent Martin Mazánek.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině chybí stání pro karavany a obytné vozy. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Desítky policistů a vrtulník pátrají po pohřešované ženě z Brna. Odpoledne bude zamračeno, občas zaprší, teploty do 18 stupňů. Připravené jsou zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Karavanisté na Vysočině se potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Takzvaných stel placů pro obytné vozy je v regionu podle Asociace kempování a karavaningu nejméně v republice. Zájem o cestování s obytnými vozy přitom stále roste.
3: Ty místa jsou pro nás víc komfortní, jako i na divoko nemáme problém, ale když máte tu možnost mít to zázemí, tak určitě bych ho rád využil.
4: Andrej Pinčak parkuje se svým obytným vozem v lesích na Šacberku u Jihlavy. Jiných možností na Vysočině totiž moc nemá.
3: Bych to ocenil, i kdyby to bylo i v centru města, na okraji města, neměl bych problém přespat.
4: S nedostatkem takzvaných štelplaců v Jihlavě chce pomoci i podnikatel Ladislav Hink.
5: To, proč to děláme, aby vlastně lidi mohli si kde udělat ten svůj servis, vylít chemické záchody, vylít šedou vodu, naplnit vodu.
4: Karavanové stání s 11 místy by chtěl otevřít už na začátku července. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Zmíněné záležitosti mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, sdělil jejich mluvčí Ondřej Medal.
6: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
2: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Pracovní náplně se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odboráři chce jednat zítra. Policisté pátrají po pohřešované 58leté Jitce Blaškové z Brna. Včera odešla z domova ve čtvrti Královo pole a od té doby o sobě nedala vědět. Policisté informují, že žena má psychické potíže. Pátrají po ní desítky policistů a vrtulník s termovizí. Pohřešovaná vypadá na 60 let, měří 165 cm a má štíhlou postavu. Má krátké černé vlasy a nosí výrazné brýle s červenými obroučkami. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte na linku 158.
0: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík na Roland Garros zdolal Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Po utkání si pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když ve třetí sadě prohrával 3-5. Proto to byl podle Menšíka zatím nejlepší duel antukového turnaje.
7: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety. Taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
2: V semifinále se Jakub Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou Němcem Zverevem. Do semifinále 4 hry postoupila také Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou.
0: Počasí.
2: Přibyslavi nebo Černovicích je teď 13 stupňů, v Dukovanech 15. Nadále očekávejte zataženo až oblačno s přeháníkami. Odpoledne a k večeru začne srážek ubývat a částečně ubyde oblačnosti. Teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte u Humpolce na 91. kilometru ve směru na Prahu. Kvůli údržbě tam cestáři uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zak Palec od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví, Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání, takže zavolejte, pošlete SMSku nebo pošlete mail, cokoliv, prostě udělejte radost. Jaké telefonní číslo? 22 155 49 99 SMSkové 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, uděláte mezeru. Tak jdem na to, pojďte.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Zaparkoval jsem auto u supermarketu a stáhnul trošku okénka, aby můj pes měl dost čerstvého vzduchu. Ležel natažený přes celou zadní sedačku a já chtěl mít jistotu, že tam zůstane. Ustupoval jsem od auta a s namířeným prstem jsem přísně opakoval: zůstaň, zůstaň, slyšíš? Zůstaň. Kousek ode mne parkovala řidička. Podívala se na mě jako na idiota a řekla: prosím vás, proč si nezatáhnete ruční brzdu?
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, mám tady první přání. V sobotu má náš kamarád Pavel narozeniny. Zahrajte mu prosím něco od Jitky Vrbové. Děkuji, Jitka. Tak Jitko, mám tady Jitku Vrbovou. Co nevidět se sejdem. Může být? Tak jo.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, mám tady už další přání a je to na laciný víno. Takže jo, laciný víno chce Honza a je to Samson Lenk. Jo, je to tady Jaroslav.

0: Je pondělí ráno a šéf se ptá, hele, proč máš červený oči? Ty jsi chlastal nebo co? Ne, ne, stýskalo se mi tak po práci, že jsem brečel.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Já mám tady další přáníčko. Jardo, prosím tě, zahraj Martinovi do Jihlavy písničku Když jsem já byl tenkrát kluk od Karla Gotta a posílá to Zdenička. Je to tady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A mám tady další přáníčko. Zdravím, zahraj píseň Cázava od Michala Hruzy, protože se nám blíží léto a to budou lidi jezdit na Cázavu. No to je jasný, je to tady.

0: Doktor říká pacientce: milá dámo, vám je 93 a vašemu příteli 21. Víte, že každý pohlavní styk může znamenat smrt? No tak umře, no.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a teď píše Michala: Jardou, jsem dlouho neslyšela Kulatou, díky, tak rád zaspívám.

0: Věděli jste, že když o půlnoci zašeptáte pětkrát jméno milované osoby, tak se vzbudí manželka a dostanete po hubě?
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, no a teď tady mám další přáníčko a bude to duet od Eltona Johna a Dua Lipa a bude to všem Tamarán a Kevinům k svátku, všem dnešním narozeným oslavecům a vám do rádia a všem posluchačům přeje Silvia z Prahy. Posílám.

0: představení v kině. Tma. Ženský hlas k sousedovi. Prosím vás, pane, mohl byste tu ruku mít někde jinde? No mohl, ale na poprvé jsem si netrouf.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a tady mám další přáníčko. Dnes oslavila Kristýnka Nováková narozeniny. Pošlete jí prosím slavíky z Madridu a celá rodina Nováková jí přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, boží požehnání. Já se přidávám taky, všechno nejlepší a tady je Valdemar Matuška.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, kdo nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na vaše přání. Mám tady další zvláštní přání. Narozeniny slavila Karolínka Lajfrová z Nového Města na Moravě. Prosím, zahrajte jí Včelí medvíci. Děkujeme Pohankovi. Tak já jsem našel jenom úvodní popěvek, ten má 28 vteřin, a pak jsem našel song Včelí medvíci, ten má 24 vteřin. Tak já to pustím v obojí, když je to tak krátký, jo? Tak jo, tak přeji všechno nejlepší.

Ano, přesně tak, musíme mít u maminky do pěti. No a mám tady písničku, která se jmenuje Krtek, je od skupiny Buty a přeje si ji Pavel. Je to tady.

0: Co bude dnes k obědu?
1: Nic. A počkej, to bylo včera. No právě, vařila jsem na dva dny.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
3: No a další přání má Lída. Prosím o písničku Táto, pojď si hrát od Marty a Teny.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, mám tady další přání. Dobrý den, zahrajte prosím všem, co dnes něco oslavují a všem, co právě poslouchají písničku UPO, kterou v roce 64 naspíval Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště.

0: tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupe a luští stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé, prosím tě, součást ženského těla na čtyři začíná P a končí na A. Ta druhá odpoví, no mohla by to být pata. V tom sebou biskup trhne a zeptá se, hejte, nemáte někdo gumu?
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
0: No a teď má přání Jarda. Jardo, prosím tě, kabáty k nám na dílnu, díky. Tak jo, kdo ví jestli.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Písničky na vaše přání, které právě končí. Jestli obědváte, přeji vám dobrou chuť. Jinak se mějte, smějte. No a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Poslední přání, Tina Turner, the best. Je to tady.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda navrhuje reformu penzijního spoření, má více podpořit mladé lidi. Biologové se v Felřimově snaží zlikvidovat populaci invazního sumečka. K třebíckým a jihlavským hokejistům přicházejí noví brankáři. Odpoledne bude zamračeno, občas zaprší, teploty do 18 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 630 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. S likvidací sumečka černého pomáhají tento týden pelřimovským rybářům odborníci z Ústavu biologie obratlovců. Všežravá invazní ryba nemá v českých vodách přirozeného nepřítele. Loni ji poprvé zaznamenali také v rybníku Stráž na okraji Pelřimova. Biologové tam proto teď do vody umístili 60 vrší, do kterých ryby chytají, vysvětluje Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců.
2: Především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, protože ten revír je úplně zničený.
0: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů, kteří budou k dispozici řeckým kolegům při monitorování a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, dodává Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
3: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července. A potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
0: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země. Sport. Nové brankářské posily podepsali oba hokejové prvoligové kluby na Vysočině. Do Třebíce přichází 19-letý David Štěpánek, který poslední sezónu odchytal v kanadské juniorské soutěži BCHL. Teď trénuje s A týmem a jeho hlavním úkolem bude pomoci mládežnickému týmu postoupit do Ligy juniorů. Jihlavská Dukla podepsala smlouvu s Matějem Žajdlíkem. Loni působil v prvoligovém táboře, za který odchytal 31 zápasů v základní části a dva duely v play-off. Počasí. V Telči nebo Novém Rychnově je teď 13 stupňů, v Moravských Budějovicích 15. Nadále očekávejte zataženo až oblačno s přeháníkami. Odpoledne a k večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na trase Jihlava Humpolec, na takzvané Staré Humpolecké, buďte opatrní, mezi obcemi Ústí a Krasoňov. Havarovalo tam osobní auto, na místě jsou policisté. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
5: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí, navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla u Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na Pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost. Ano. Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky. Takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomuji, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli tam došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku.

0: A uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle to je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak dva večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
1: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat. Jo? Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynes odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valila v oči za tím foťákem a říká, že co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou reží a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, pane bože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak? Tak, je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín nebo Láska z mládí a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text? Musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text?
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. A říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako bejt na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, 1000 lidí, 1000 názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem. Tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost. Vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění. Tím vlastně to pouliční umění podporujeme. Nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí. Takže ta myšlenka je taková. Ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně. A když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťu nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Odboráři na úřadu vlády jsou ve stávkové pohotovosti. Dolní Cerekev nesehnala peníze na stavbu bytového domu. Postaví ho proto soukromník. Fotbalisté Jihlavy by mohli pokračovat ve druhé lize. Klub informaci zatím nepotvrdil. Zítřek čekejte polojasný až oblačný s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se pod ně mají přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto záležitostí, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Trinde Barta v reakci uvedla, že plánované změny naopak pozice lidskoprávních organizací posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Stavba domu se 17 byty začala v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Původně ho měl stavět Městys, nakonec na něj ale nezískal dostatek peněz. Projekt proto převzal soukromý developer. Podle bezpartijního starosty Zdeňka Dvořáka obyvatelé Dolní Cerekve dostanou při koupi bytu přednost před zájemci z jiných míst.
2: Soukromý investor to bude inzerovat samozřejmě přes svůj web. My jsme se domlouvali tak, aby jsme měli nějaké právo první noci, takové nějaké jako zvýhodnění pro místní, tak jsme domluveni, že vlastně ten odkaz na ten web dostaneme nejdříve my.
0: Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vložení akcí Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplácených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf ANO trvá na tom, že střet zájmů vyřešil.
3: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není proto důvod, aby koncern nemohl získávat dotace. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Sdělila to jeho mluvčí, ale kvůli bezpečnostním důvodům odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí vyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. NATO v současnosti Kyjevu pomáhá například takzvaným programem PURL. Ten umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávaly evropským spojencům a Kanadě, kteří je pak poskytnou Ukrajině. Sport. Fotbalisté FC Vysočina zřejmě nakonec do třetí ligy nesestoupí. Po včerejším jednání fotbalové asociace o tom informoval Deník s tím, že druholigové kluby z Českých Budějovic a Chrudimi nedostali na příští ročník licenci a budou tak přeřazené do nižší soutěže. Pro Jihlavu jako předposlední v tabulce by to znamenalo záchranu ve druhé lize. Předseda představenstva FC Vysočina Lukáš Vaculík pro Český rozhlas Vysočina informaci nechtěl komentovat s tím, že čeká na oficiální potvrzení.
4: O obsazení dvou nejvyšších profesionálních soutěží rozhodovala licenční komise fotbalové asociace v úterý odpoledne s tím, že oficiální výsledky oznámí v pátek. Jihlava měla podle řádů nárok na záchranu v soutěži jako lépe postavený sestupující klub. Poslední Sparty Praha B se záchrana v tomto případě netýká. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Svratouchu je právě 12 stupňů, v Třebíči nebo Havlíčkově Brodě 15. V noci se lokálně v údolích vytvoří mlhy, teploty klesnou až na 6 stupňů. Zítra můžeme čekat polojasno až oblačno, po ránu ještě s možností mlh. Večer začne mraků přibývat a objeví se přeháníky. Značně se oteplí, teploměr zítra ukáže 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně u Humpolce v oblasti 91. kilometru ve směru na Prahu. Kvůli údržbovým pracím tam cestáři uzavřeli levý pruh Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 14. hodině. Historické vlaky, natož parní, mají velký úspěch, kdykoliv se objeví někde na kolejích. No a vy je uvidíte i tento víkend. My vám už za chvilku řekneme, kde.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tento pátek začíná několik akcí, které potrvají po celý víkend. V Třebíči to bude festival Zámostí, který už po 28. zaplní město. V Hradci na Žďársku zase oslavují 660 let od první zmínky a pořádají sraz rodáků. No a dálkoví chodci mají program jasný. V pátek večer startuje měřínská 50, která pokračuje po celý den ještě v sobotu. No a teď už je se mnou ve studiu kolegyně Dáša Kubíková, která má další tipy. Hezké odpoledne.
1: Krásné deštivé odpoledne, my ten dešť potřebujeme, ale snad o víkendu bude pršet trochu méně. Páteční odpoledne a noc budou pestré, například v Novém Městě na Moravě se chystají pořádně oslavit Den dětí. V areálu nemocnice připravili pohádkovou stezku, kterou si rodiny s dětmi mohou projít odpoledne od 2 do 4 a pak se můžou klidně přesunout do kulturáku, kde bude program od 3 hodin až do večera, bude tedy za kulturákem, proto jsem mluvila o tom počasí, vystoupení aerobiku, street dance, fotbal, budou tam jezdit roboti z lega, hrát se budou kuželky, atletika, yoga, malování na obličej a velká spousta dalšího. Noc v galerii a muzeu Vysočiny pak připravili v Havlíčkově Brodě. Program tam bude nejenom pro děti, ale taky pro dospělé. V muzeu bude k vidění výstava Letní čas u našich předků, Karel Havlíček Borovský i Tajemné podzemí s panuškovými strašidly a pozor, bude se otevírat podzemní chodba mezi muzeem a galerií. Kdo tedy projde do galerie, tak si může zkusit kvíz k Maxi Psufíkovi, to je tady probíhající výstava, tam si myslím, že bych měla hodně vysoký počet bodů. No a program odpoledne doplní od 17:30 loutkové divadlo, v 6 koncert harfenistky a venku bude hrát kapela Maja a lidi kolem.
0: No a když se od pátku potom přesuneme k víkendu, tedy k sobotě a neděli, tak kam nás pozveš?
1: Já miluju vlaky, takže jsem si nemohla nechat ujít pozvánku na oslavy 155 let železnice v Chotěboři. Ty budou tedy moje první volba jízdy historických parních vlaků. Vlak projede z Chotěboře až do Jihlavy a bude pokračovat dál do Pardubic. Navíc je tam k tomu v Chotěboři pestrý program, třeba projížďky motorovým vozem řady 810 po bývalé vojenské vlečce do Bílku. Dále modelová železnice, legovláčky, budou tam automobiloví veteráni a bude znít i hudba od harmonikáře, flašinetáře a děti se svezou na historickém kolotoči. Místní divadélko Dyk má opět připraveno historické oblečení pro dokreslení atmosféry. No a ten poslední tip na víkendový výlet bude do Brtnice. Tam chystají také tak trochu výlet do minulosti. Klášterní zahrada ožije festivalem řemesel a tvůrců. Setkáte se s autory originálních rukodělních výrobků a uvidíte ukázky tradiční výroby, které připomenou zručnost našich předků.
0: No a kam můžete na závěr týdne vyrazit, nám řekla kolegyně Dáša Kubíková. Tipy určitě najdeme i na webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Určitě.
0: Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po čtvrt na tři ladíte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Černovicích na Pelhřimovsku teď uvidíte docela netradiční výstavu na Mariánském náměstí. Ta se zaměřuje na kvalitu ovzduší, no a více nám už za pár okamžiků prozradí náš regionální stopař přímo z místa Adéla Zachová.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: stanovnách. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My jsme vám teď dohráli skupinu Lucie.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Výstavu zaměřující se na kvalitu ovzduší teď najdete v Černovicích na Pelhřimovsku. Podívat se na ně můžete na Mariánském náměstí. Tato výstava byla k vidění už na několika místech Vysočiny a spojené s ní byly i další doprovodné akce. Na místě je teď náš regionální stopař Adéla Zachová a upřesní nám, co se návštěvníci na výstavě mohou dozvědět. Adélo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tady na Mariánském náměstí, kde se nacházím, je několik velkých panelů s obrázky a textem, který vždy danou problematiku velmi dobře popisuje a vysvětluje. Například tu vidím snímky různých mikroskopických znečišťujících částic zachycených během vzorkování v 10 obcích tady na Vysočině. A jsou tu vidět třeba částice ze zemědělství, stavebních prací nebo z dopravy, která patří k největším zdrojům znečištění ovzduší ve městech. A tahle výstava už na některých místech kraje Vysočina proběhla, třeba v Nové Cerekvi, Kamenici nad Lipou a aktuálně je tedy v Černovicích, a to až do zítřejšího dne a poté bude putovat zase na další místo.
0: A kdo tedy přišel vůbec s nápadem udělat venkovní výstavu zabývající se těmito problémy?
2: V loňském roce spolky Společnost pro rozvoj Humpolecka a Via Rustica vymysleli ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Národní atmosférickou observatoří v Košeticích akci s poměrně dlouhým názvem Klimatické a environmentální dopady změn kvality ovzduší na vybraném území kraje Vysočina v čase, což když teď trošku přeložím, tak to znamená sledování změny kvality ovzduší v našem kraji za určitý čas, a vše se uskutečnilo za finanční podpory Evropské unie a celá akce potom končí v červenci a do té doby spolky ještě chtějí vydat odbornou publikaci shrnující právě výsledky a vývoj kvality ovzduší na Vysočině.
0: No a jaké je hlavní téma nebo cíl této výstavy?
2: Nejdůležitější je zvýšit to povědomí lidí o významu kvality ovzduší a podpořit i spolupráci mezi různými aktéry v regionu, a aby návštěvníci vlastně získali ještě více informací, tak v průběhu všech těch akcí a těch výstav se uskutečnily dvě exkurze na Národní atmosférickou observatoř v Košeticích a také se vlastně konaly tematické odborné přednášky.
0: Naš regionální stopař Adéla Zachová se nám přihlásila z Černovic, kde si můžete až do zítra prohlédnout výstavu zabývající se kvalitou ovzduší v našem kraji. Adélo, děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

Dneska rozhodně sluníčko na obloze nenajdete, no ale možná už zítra to bude jinak. A když se podíváte přímo do slunce, tak to pro vaše oči může být velmi nebezpečné. Ovšem, když se kouknete přes správně vybavený dalekohled, dokážete i spočítat skvrny na slunci. No a my se o tom přesvědčíme i v dnešním příběhu z Vysočiny, který na Českém rozhlase Vysočina nabídneme hned po písničce.

0: Máme krátce po půl třetí a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Na kraji Žďáru nad Sázavou vedle několika zahrádek stojí na opleceném pozemku nenápadný domek. Občas se jeho střecha odsune a ukáží se dva hvězdářské dalekohledy. Hvězdárna ve Žďáře stojí od začátku 80. let, protože amatérští nadšenci byli ve městě vždycky. Až teď ale dostali nový impuls v podobě studenta, který vede astronomický kroužek a chce se o rozvoj hvězdárny starat tak, aby to byla pro všechny občany města.
2: Vešla jsem do prostoru Žďárské hvězdárny a mým průvodcem je Dominik Zábranský. Vy jste se toho objektu ujal a astronomického kroužku, protože to spolu souvisí.
3: V roce 2023 jsme se studenty Žďárského gymnázia pokoušeli udělat takový projekt na obnovu tenkrát zašlé hvězdárny. Ten projekt měl poměrně velký úspěch, takže jsem se začal zapojovat do toho dění okolo hvězdárny a jako takový začátek mi byl nabídnutý astronomický kroužek na aktivu. Letos už máme dvě skupiny.
2: V jakém věkovém rozsahu jsou ty děti?
3: První skupinu, tam jsou děti od 7 do 10 let a pak máme tu druhou skupinu, ta je 15 až 16 let.
2: Já jsem překvapená, kolik je tady dalekohledů. Půjdeme se nejdříve podívat tady na tu terasu.
3: Máme zde dva dalekohledy, oba dva jsou nové. Je to dalekohled značky Skywatcher 300 mm. Řekl bych, že to je jeden z těch jakoby největších, který by se dali na takovouhle hvězdárnu pořídit. Tomu dalekohledu bohužel chybí automatické navádění, čili co si tam najdete, tak vám tam zůstane jenom tak minutu, než vám to uteče, což je pro ten astronomický kroužek trošku nevýhodou, protože se s těma dětma stihnout toho nejvíc za tu hodinu. A tohle považuji za asi vrchol toho, co tady můžeme mít, protože jsme ho koupili letos. Jedná se o dalekohled Schmidt Cassegrain, jeden z těch větších už v této sérii. Má elektronickou montáž, která dokáže objekty sama z databáze vyhledávat, dokáže zaměřit a dokáže i pod celou dobu pozorování sledovat.
2: Takže se hýbe ta hlava.
3: Tomu se říká montáž odborně tady tomuhle motoru a ten se vlastně hýbe s celým tím dalekohledem. No a to je obrovskou výhodou, protože si můžete jak navolit výšku toho dalekohledu pro děti, prostě dalekohled se řídíte a tady v databázi nebo po připojení telefonu už vyhledáváte jednotlivý objekty, který si tam napíšete.
2: Abychom nemuseli natáčet v noci, tak jsme se tady sešli za jasného odpoledne, slunce svítí naplno. Když se podívám do toho dalekohledu, tak mi to ohrozí oči, nebo jak to je uděláno?
3: Ne, já mu teďka musím ještě prvně se řídit.
2: Takhle to zní.
3: Přesně, je to zvuk takového elektrického motoru, je to poměrně tichá záležitost.
2: Teď se musím rychle podívat, než to odjede.
3: Když se podíváte, tak v okuláru teďka uvidíte slunce, uvidíte jeho reálnou barvu, protože na něm máme jeden z nejlepších filtrů, které mohou být, ty, které by vám vlastně měly umožnit pozorovat slunce, když byste si například spálila oči,
2: no.
3: Protože bílou barvu toho slunce.
2: Ano, a ty tečky tam?
3: A na to jsou nejchladnější místa na slunci, říká se jim sluneční skvrny. Děti včera napočítali někdo 11, někdo 6. Je to prostě tím, jak to slunce je proměnlivé.
2: 8, jich vidím.
4: Třetí dalekohled sebou přinesl Dominik Zábranský v kufříku C-Star S50.
2: Takže vydržíte teď v ruce telefon, tam vidíme sluneční kotouč v krásné oranžové barvě. To je kvůli filtru?
3: Přesně tak. Ten dalekohled, aby mohl správně fungovat, tak má na sobě filtr, aby nám co nejvíce zredukoval světelné začištění a podpořil tím pádem objekty jako mlhoviny, galaxie. Už se přesouváme na nějakou profesionální úroveň v tom Žďáře, kdy už máme prostě vybavení, které je nám schopné snímkovat a naplno si ten zážitek užíváte.
4: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: No už příští sobotu se na hvězdárnu můžete přijít podívat na druhý astronomický den Žďáru. Přijede totiž nafukovací planetárium i obří modely planet a chystá se pozorování oblohy i přednášky pozvaných odborníků a my vás tam z Českého rozhlasu Vysočina určitě srdečně zveme.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vy!

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Chce ho hlavně zvýhodnit pro mladé. Nová silnice propojí Přibyslav s místní částí hřiště. Třebíčtí a jihlavští hokejisté budou mít nové brankáře. Zítřek čekejte polojasný až oblačný s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, podle které se také u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
7: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
6: Vláda by měla změny projednat do konce června a potom je předloží sněmovně. Podle Jiřího Havránka je ODS připravená podat některé pozměňovací návrhy. Přibyslav postaví novou silniční propojku mezi městem a místní částí hřiště. Více než 200 metrů dlouhá vozovka povede místy, kde zatím žádná cesta není. Hotová by měla být v listopadu a město za ní zaplatí 15,5 milionu korun.
8: Nová silnice podle vedení města otevře přístup k pozemkům o rozloze zhruba 1 hektaru, určených pro řemeslné provozovny, jako jsou autoservis nebo truhlářská dílna. Lepší dostupnost získá také nedaleká lokalita, kde město plánuje novou výstavbu pro zhruba 50 rodinných domů. Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1 a hnutí uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí také předseda hnutí Tomio Okamura, ovšem jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. Centru Taipeje má vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení by mělo podle Vystrčila sloužit také jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
9: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
10: Lavičku odhalili kromě starosty města, taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu nad Tchaj-wan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
11: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
10: Je to první lavička Václava Havla nad Tchaj-wanem a v pořadí už třetí v Asii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchajwanu Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
6: Nové brankářské posily podepsali oba hokejové prvoligové kluby na Vysočině. Do Třebíče přichází 19-letý David Štěpánek, který poslední sezonu odchytal v kanadské juniorské soutěži BCHL. Teď trénuje s A-týmem a jeho hlavním úkolem bude pomoci mládežnickému týmu postoupit do ligy juniorů. Jihlavská Dukla podepsala smlouvu s Matějem Žajdlíkem. Loni působil v prvoligovém táboře, za který odchytal 31 zápasů v základní části a dva duely v play-off. Počasí. V Přibyslavě je právě 14 stupňů, ve Velkém Meziříčí a nebo počátkách 15. V noci se lokálně v údolích vytvoří mlhy, teploty klesnou až na 6 stupňů. Zítra můžeme čekat polojasno až oblačno, po ránu ještě s možností mlh. Večer začne mraků přibývat a objeví se přehánky. Značně se oteplí. Teploměr zítra ukáže 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V Chotěboři se stala nehoda v Hermanově ulici. Havarovala tam dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Stále posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ještě jsou mezi námi lidé, kteří si pamatují oběti komunistického režimu. Třeba i takzvaných babických procesů. Katolický kněz Václav Drbola skončil po vykonstruovaném procesu začátkem 50. let na Šibenici. Teď ho církev spolu Janem Bulou uzná za blahoslaveného. Slavnost blahořečení vám přiblížíme dokonce i živým přenosem, a to v sobotu mezi 14. až 15. hodinou tady na Českém rozhlase Vysočina. A celý týden přinášíme i seriál o životě obou kněží. Další díl uslyšíte už za chvíli.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Co se doporučuje pít lidem v létě? A jsou doporučené tekutiny jiné než v zimě?
2: To je dobré trochu osvětlit. Zatímco celkově i v létě, i v zimě zůstává na prvním místě čistá voda, tak v létě se navíc doporučuje přijímat i minerální látky. Takže zařadit na střídačku i minerálky. Jak je teplo, často se více potíme a čistou vodou je do těla nedostaneme. A i ty minerálky je dobré střídat, protože každá má trochu jiný obsah těch konkrétních látek a my potřebujeme všechny. A nebo se poradit s praktickým lékařem, že kvůli nějakému chronickému onemocnění je žádoucí zaměřit se třeba na hořčík nebo na draslík a nechat si doporučit, která ta minerálka je nejlepší právě pro vás.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Chyby, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mnozí si ještě vybaví dobu komunistického režimu a někteří taky ty, jejich životy tehdy zničily politické procesy. V třetím díle seriálu o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli se vydáme do Staroviček na Hustopečsku. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě. Toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křižová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křižová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: A slavnost blahořečení obou kněží vám taky přiblížíme živým přenosem tady u nás na Českém rozhlase Vysočina, a to tuto sobotu mezi 14. a 15. hodinou.

0: Krátce po půl čtvrté, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zítra bude čtvrtek 4. června. No a to bude svátek Božího těla. Byl to opravdu velký den, jak ho naše předkové slavili a jak taky mohli ochránit svůj dům před bleskem. To uslyšíte v dnešním Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: O zítřejším svátku Božího těla. Jaký den o Božím těle, tak i takový rok čekejme směle, říkávali naši předkové. Slavnost těla a krve Páně, to byl za dob pradědů velevýznamný katolický svátek, který se slavil a slaví vždy ve čtvrtek po Nejsvětější Trojici. Jeho hlavním, řečeno současným jazykem, bodem programu bylo velké veřejné procesí kráčející mimo kostel, při němž věřící procházeli obcí, zpívali a modlili se. Za tím účelem se zdobily domy a jejich okna a stavěly se venkovní oltáře, rovněž bohatě zdobené březovými větvičkami a všemožnými květinami. Když všechno skončilo, tak si lidé větvičky z oltářů a květiny z výzdoby brali domů. Věřilo se totiž, že mají ochrannou moc. Měli chránit stavení před bleskem, krůpobytím nebo i zajišťovat dobrou úrodu. Průvod z Eucharistii vždy zastavoval u zmíněných 4 venkovních oltářů, které symbolizovaly 4 světové strany a samozřejmě také 4 evangelisty. Toto procesí se poprvé objevilo v poslední třetině 13. století jako úplně nový obyčej. Počátkem 15. století už bylo rozšířeno v celé církvi. Je to projev středověké zbožnosti, nikoliv nadřazenosti katolické církve, jak se někdy nesprávně tvrdilo. Průvod Božího těla nejspíš vzešel ze zvyklosti konat procesí do polí. Člověk chtěl do každé části svého světa zanést to, co je pro něj nejsvětější, a tak se volné prostranství a příroda stala chrámem, slunce se stalo světlem nad oltářem, poryv větru se mísil se zbožným zpěvem lidu, v rozích všem známých ulic najednou nestály hloučky klábosících sousedů, ale oltáře, které jako by chtěli říci: i z tohoto obyčejného koutu tvého všedního života můžeš, člověče, učinit místo posvátné. Procesí o svátku Božího těla také připomínalo, že jsme zde na zemi jenom poutníky, kteří zde jen procházejí a trvalé místo, jak víme, nemají. No a o Božím těle si povíme i zítra.
1: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Máte rádi tlačenku? Jedna jihlavská se teď dokonce pyšní značkou regionální potravina. Jaký Jan Noháček vyrábí? Popovídáme si přímo nad hrncem. Poslouchejte naše reportáže. Aby těch dobrot nebylo málo, tak zajedeme ještě do Ovesné Lhoty za Lucií Jelínkovou, která vaří výborné džemy.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jardo, řekni fór.
1: Hele, Pepane, můžu ti něco říct?
2: No, můžeš.
1: Hele, to, že lezeš do ledničky 15krát za večer, jo, tak to ještě neznamená, že se z tebe stane otužilec.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce před 16 hodinou posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Co dobrého na stůl, aby to nedalo moc práce, ale chutnalo všem. Hlavně ti, kdo mají rádi pálivé, ocení dnešní tip na kuřecí paličky. Tajnou přísadou v marinádě bude ale něco sladkého.
2: Nedávno jsem ochutnala neuvěřitelně dobré palačinky se slaninou. A když jde sladké jídlo zkombinovat se slaným, proč by to nešlo naopak? Však známe kachnu na medu nebo třeba na pomerančích. Objevila jsem, jak skvěle jde kuřecí maso dohromady s něčím, co se dává typicky na palačinky. A to je javorový syrup. Když k němu přidáme pálivé chili a hromadu česneku, vznikne skvělá kombinace, vhodná například pro letní grilování nebo celoročně pro upečení v troubě. Umícháme si nejprve pikantní marinádu. Deci javorového syrupu smícháme s deci nebo i s o něco více chili omáčky. Zakápneme půl deci jablečného octa a prolisujeme česnek. Mně by stačily dva stroužky, ale tento recept jich snese i 6, takže kdo se nebojí, česneku je pořádně. Marinádu osolíme a opepříme a prošleháme metličkou. Je také možné ji v uzavíratelné krabičce pořádně protřepat, aby se všechny suroviny spojily. Pak v ní obalíme ze všech stran kuřecí paličky a necháme uležet přes noc nebo aspoň tak 3 hodiny v ledničce. A už můžeme rozpálit grill nebo troubu zapnutou na grill a jdeme na to. Na grillu maso otáčíme, dokud nejsou paličky hotové, ale pozor, sladký javorový syrup se může připálit. V troubě můžeme proto přikrýt paličky alobalem proti spálení kůžičky. Ale kdo hlídá, má za 30 minut až 45 minut hotovo a může podávat. Třeba s rýží, chlebem i brambory. Je to výborné, tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třebíčská nemocnice nabízí biologickou terapii pro kožní onemocnění. Cenový strop benzínu zítra znovu klesne, ale u nafty mírně stoupne. Jihlavští fotbalisté mohou zůstat ve druhé lize. Samotný klub to zatím nepotvrdil. Zítřek přinese polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobré odpoledne přeje Karol Pěška. Pacienti s dermatologickým onemocněním mohou v třebíčské nemocnici nově podstoupit biologickou léčbu. Moderní terapie je určená například lidem s lupénkou, atopickým ekzémem, alopecií nebo jiným závažným kožním onemocněním. Podrobnosti popisuje mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.
2: Nejde o přírodní ani alternativní léčbu, jde o velmi přesně vyvinuté léky, které dokáží cíleně ovlivnit konkrétní část imunitní reakce, jež se podílí na vzniku a udržování zánětu v kůži.
0: Ambulance je otevřená vždy ve středu od 8 do 14 hodin. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moci litr prodávat nejvýš za 41 korun a 98 haléřů, to je o 27 haléřů méně než dnes. Ministerstvo financí dále oznámilo, že naopak maximální cena nafty mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun 51 haléřů, tedy o 7 haléřů více. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se také měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle ní mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Sport. Fotbalisté FC Vysočina zřejmě nakonec do třetí ligy nesestoupí. Po včerejším jednání fotbalové asociace o tom informoval Deník s tím, že druholigové kluby z Českých Budějovic a Chrudimi nedostali na příští ročník licenci a budou tak přeřazené do nižší soutěže. Pro Jihlavu jako předposlední v tabulce by to znamenalo záchranu ve druhé lize. Předseda představenstva FC Vysočina Lukáš Vaculík pro Český rozhlas Vysočina informaci nechtěl komentovat s tím, že čeká na oficiální potvrzení.
3: O obsazení dvou nejvyšších profesionálních soutěží rozhodovala licenční komise fotbalové asociace v úterý odpoledne s tím, že oficiální výsledky oznámí v pátek. Jihlava měla podle řádů nárok na záchranu v soutěži jako lépe postavený sestupující klub. Poslední Sparty Praha B se záchrana v tomto případě netýká. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Hubenově nebo Vatíně je právě 14 stupňů, v Moravských Budějovicích 16, v noci se lokálně v údolích vytvoří mlhy, teploty klesnou až na 6 stupňů. Zítra můžeme čekat polojasno až oblačno, po ránu ještě s možností mlh. Večer začne mraků přibývat a objeví se přeháníky. Zítra se také značně oteplí, naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V náměšti nad Oslavou pozor, v ulici Habří bourala tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju.
0: Rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: tolik let... Až za rok let... zase.
1: No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužejí.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je čete ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak vydejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jde všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejdám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
5: tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavějí.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme? To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počkejška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? No.
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

sestva cupky mám.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. A přál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeju jí krásný, ať si krásně užívá. Ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme. Na co bylo

0: co vám říkal?
1: No, abyste... že jako jste tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
0: no?
1: Že ten Radek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
0: Za co?
1: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
0: Počkejte.
1: Kam?
0: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
1: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
0: Počkejte. Vy počkejte.
1: No, já čekal. No, tak.
0: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
1: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
0: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
1: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
0: Podívejte se, pane Smutný.
1: Cože?
0: Podívejte se, pane Smutný.
1: Když vy odkud mě znáte?
0: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
1: No jo, to jsem.
0: No tak.
1: No jo, to je
0: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
1: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
0: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
1: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
0: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
1: No, nenaváděl.
0: No tak co vlastně chcete?
1: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ.
0: No.
1: No, já zkrátka u nás domě, co bydlím.
0: No.
1: Ražte rozumně.
0: No, rozumím, no, prosím.
1: Při vašem vzdělání.
0: No.
1: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
0: No, to jste mi přeci řekl.
1: To už jsem vám říkal.
0: No, ovšem.
1: To je zajímavé.
0: No.
1: Tak to by bylo všechno v pořádku.
0: No to je vyřízený.
1: Nehníváte se, že jsem vás držel.
0: Ale vůbec ne.
1: Ne, no tak to jste hodnej.
0: No.
1: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
0: No.
1: Co jsem dlužen?
0: No to je bezplatná poradna.
1: To je bezplatná poradna?
0: Všem, to je zadarmo.
1: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle. 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo pak se dovolal a odkud?
2: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
2: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře,
2: no, tak... jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, jo. Uklidníme no. To. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
2: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
2: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
2: Ano, já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala, jo. Že jsem u ní vyhrala. Chtěla
3: no já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
2: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám na zdraví.
0: A je to venku.
2: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
3: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
2: no,
3: ona by se cítila...
2: Já nevím.
3: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
2: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik. Jo? Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
3: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák, protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila, dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
3: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
3: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujem.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
3: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
5: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
6: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková.
1: Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
5: Já.
1: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
5: Ne, to je...
1: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
5: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
1: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
5: Jako aerobik.
1: Jako.
5: Jako. No.
1: No rozumíte?
5: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
1: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
5: Jako?
1: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den, ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
5: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
5: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
5: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
5: A co holuby?
6: Co je s nima?
5: Jsou zavřený?
6: Jo.
5: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu.
5: Co by ses namáhl? No, Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo? Jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
3: očima,
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
3: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku s Kořepovou.
0: On to bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádný a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu, anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antoni z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno, díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, s tom, vemu
7: já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřek, jestli už je omyl, nebo ne.
6: Malsprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček malsprita? To je od m. Malsprita, m. Tupec. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
6: Bovo!
7: Bovo, výborně, bovo, to je odbn. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapiš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykev, já chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku.
6: Víš co, ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
7: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
8: Ano.
7: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky-dubky za sousedkou, páč už mě 30 minut čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak, jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože no, posluchači jistě, tak vybrali, no, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, bych, no tak
1: protože
2: to už je
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Moda, že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že jsem mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti, a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vláda navrhuje reformu penzijního spoření, má více podpořit mladé lidi. Dolní Cerekev nesehnala peníze na stavbu bytového domu, postaví ho proto soukromník. SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Zítřek přinese polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy, dobré odpoledne přeje Karel Pěška. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Stavba domu se 17 byty začala v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Původně ho měl stavět Městys, nakonec na něj ale nezískal dostatek peněz. Projekt proto převzal soukromý developer. Podle bezpartijního starosty Zdeňka Dvořáka obyvatelé Dolní Cerekve dostanou při koupi bytů přednost před zájemci z jiných míst.
3: Soukromý investor to bude inzerovat samozřejmě přes svůj web. My jsme se domlouvali tak, aby jsme měli nějaké právo první noci, takové nějaké jako zvýhodnění pro místní, tak jsme domluveni, že vlastně ten odkaz na ten web dostaneme nejdříve my.
2: Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí odvolá.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
2: Tři členové britského královského námořnictva zemřeli během havárie vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina havárie helikoptéry zatím není známá.
1: Sport.
2: Nový realizační tým hokejové reprezentace doplní jako asistent trenéra Richard Král. Přidá se k hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi a Pavlu Grosovi. Roli generálního manažera po Jiřím Šlégrovi převezme třebíčský rodák Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. A české volejbalistky na úvod sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu. Se světovými šestkami si Češky poradily 3-0 na sety. Další utkání odehrají zítra proti Polsku.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě nebo náměstí nad Oslavou je momentálně 15 stupňů, v Novém Rychnově 13. V noci se v údolích lokálně objeví mlhy, teploty se stoupí až k 6 stupňům. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, ráno ještě s možností mlh. K večeru začne mraků přibývat a přidají se přeháníky. Teploty budou zítra o dost vyšší než dnes, vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte v oblasti 91. kilometru ve směru na Prahu. Probíhají tam údržbové práce a cestáři uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Stále přemýšlíte, kam na dovolenou? Poslechněte si, kam vyrazí ostatní a třeba vás budou inspirovat. My jsme se na to ptali v ulicích Jihlavy a výsledek se dozvíte už v této hodině. No a Loutkové divadlo v Polné slaví 100 let. K této příležitosti je na zámku připravená i výstava Loutek. Z její vernisáže se nám za chvilku přihlásí náš regionální stopař Adéla Zachová.
1: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: V rybníku Stráž na okraji Pelhřimova se vyskytl sumeček černý. Jde o invazní rybu pocházející ze Severní Ameriky, která v české přírodě nemá přirozeného nepřítele. Ve vodách Stráže ji rybáři zaznamenali poprvé loni. Uvedl předseda tamní organizace Zdeněk Paul s tím, že rybáři netuší, jak se sumeček do jejich revíru dostal.
2: Bylo vidět, že ty sumeci tady jsou v docela hojném počtu. Nemůžeme vyčíslit nějakou škodu. Je to spíš prostě nepříjemnost, komplikace pro tu přírodu.
1: S nedostatkem parkovacích míst se na Vysočině potýkají karavanisté. Takzvaných stelplaců pro obytné vozy je v regionu podle Asociace kempování a karavaningu nejméně v republice. Zájem o cestování s karavany a obytnými vozy přitom podle asociace stále roste. K tématu se vrátíme v reportáži, potom to zpravodajském souhrnu. Kraj Vysočina plánuje pořídit bydlení pro lékaře Třebíčské nemocnice. Na nákup 6 bytů rada vyčlenila 46,5 milionů korun. Investici ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. V Třebíči by navíc do budoucna mohl na pozemku města vyrůst i celý bytový dům pro nemocnici. Podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO by mohl mít až 50 jednotek. Na Havlíčkobrodsku vznikne nová silniční propojka mezi Přibyslaví a její místní částí Hřiště. Více než 200 metrů dlouhá silnice povede místy, kde dosud žádná cesta není. Hotová by měla být letos v listopadu a město za ní zaplatí 15,5 milionu korun. Podle radnice se tím otevře přístup k pozemkům určeným pro řemeslné provozovny, jako jsou autoservis nebo truhlářská dílna. Jihlavští fotbalisté nejspíš do třetí ligy nesestoupí. Po včerejším jednání fotbalové asociace to uvedl Deník s tím, že druholigové kluby z Českých Budějovic a Chrudimi nedostali na příští ročník licenci. Budou tak přeřazené do nižší soutěže. Pro Jihlavu jako předposlední tým tabulky by to znamenalo záchranu ve druhé lize. Šéf představenstva FC Vysočina Lukáš Vaculík pro Český rozhlas zatím nic nechtěl komentovat s odkazem, že čeká na oficiální potvrzení. Končí přehled regionálních událostí. Dobrý poslech našeho dalšího programu přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Medicine man.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Zájem o dovolené v karavanech a obytných vozech v posledních letech roste. Jenže takzvaných štelplaců, tedy míst, kde mohou karavanisté bezpečně zaparkovat, doplnit vodu, připojit se na elektřinu nebo vyprázdnit chemické toalety, je na Vysočině stále nedostatek. Upozorňuje na to Asociace kempování a karavaningu. Řada lidí podle ní proto parkuje takzvaně na divoko.
1: Určitě bych je využil, kdyby byly víc dostupná, protože ty místa jsou pro nás víc komfortní, jako i na divoko nemáme problém, ale když máte tu možnost mít to zázemí, tak určitě bych ho rád využil.
2: A co dalšího máte v plánu na Vysočině?
1: Nemáme žádný plány. Vůbec nemáme žádný plán. Jediný plán, co máme, najít kafe. Za chvilku. To je jediný plán, co máme, ale budeme totálně inspirace, spontánnost a uvidíme, co jak to dopadne.
2: Andrej Pinčák zaparkoval svůj obytný vůz v lese na Šacberku u Jihlavy. Jiných možností moc nemá. Takových štelplaců, tedy míst pro karavany nebo obytné vozy, kde si lidé mohou doplnit vodu, vylít chemický záchod nebo dobít baterky, je na Vysočině podle Asociace kempování a karavaningu nedostatek. Potvrzuje to jejich ředitel Roman Váňa.
3: V poslední době se vracíme k tomu objevování České republiky. Z toho pohledu je Vysočina trošičku handicapovaná, protože je to místo, kde je v republice nejméně karavanových stání.
2: Jeden takový štelplac chce teď na Strojírenské ulici v Jihlavě vybudovat v areálu své firmy i Ladislav Hink.
4: Jsme prostě ve výstavbě a tady jsme v místě, kde bude nějaký sociální zázemí.

0: plac vlastně je, myslí si Roman Váňa.
1: Pořád jsou zaměňována za kempy, za různá ubytovací zařízení, což souvisí i s tím, jaké jsou na ně třeba kladeny požadavky, co se týče sociálních zařízení, sprch a dalších věcí, anebo také snahy obcí vybírat poplatky za ubytování.
0: Počet obytných vozidel v Česku podle Asociace karavaningu dlouhodobě roste. Od roku 2012 se zvedl o více než 60%. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
3: A taky stále přemýšlíte, kam letos pojedete na dovolenou, tak si poslechněte aspoň pro inspiraci, kam vyrazí ostatní. My jsme se ptali v ulicích Jihlavy a výsledek uslyšíte už za několik minut.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Už víte, kam letos pojedete na dovolenou. Stejnou otázku pokládali lidem v ulicích Jihlavy středoškolští stážisté Českého rozhlasu. A teď si můžete poslechnout výsledek.
1: Vám to si jdete na dovolenou, jestli někam jdete.
2: Ano, jedu. jedu do Chorvatska. No a to je asi celé. A pak tady někde po nějakých horách.
3: Klasika Egypt.
1: Egypt, jo.
3: A každý rok.
1: Jo, a máte radši teda jakože takhle do tepla, nebo spíš jako třeba do hor?
3: No, já jsem Bulhar, takže měsíc trávím jako doma v Bulharsku a, a zbytek Egypt, jenom jo, Egypt s dcerou.
4: Většinou po Česku jezdíme.
1: Jo, po Česku.
4: No, hodně tyhle jakoby památky a tohleto, no, prolízáme jeskyně a takový jako díváme se tak jakoby po Česku všude možně. No.
5: Yeah. Lítáme každý rok dvakrát ročně, ale letos jsme si koupili Omán, který nám zrušil.
6: 30 let se věnuju psům a nikde jsem bez nich nikde nebyla a nedávno jsem adoptovala pejska z jihlavského útulku, tak moje dovolená je prosím high-loss, procházky, úklid bazénu, kde pracuju a teda domácí práce.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Dnes zavítala do dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina Jana Kožichová z knihkupectví Kozma Sihlava a představila výběr aktuálních titulů českých i zahraničních autorů pro všechny milovníky knih. A za moment tady bude něco speciálního pro rybáře, pokud byste jim například chtěli udělat radost hezkou knížkou, tak poslouchejte i dál naše vysílání.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Hostem dobrého dopoledne dnes byla Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasy hlava. A protože jí neuteče žádná knižní novinka, tak nám tentokrát doporučila tituly, které potěší rybáře i včelaře.
1: Knížka Rybaření po Česku s podtitulem O rybách a jejich lovu, jak jste o nich ještě nepřemýšleli. Kniha zachycuje svět sportovního rybaření v jeho moderních i tradičních podobách. Objevíte různé kuriozity, vtipy i rybářské osobnosti. Dozvíte se o původu názvu ryb a jejich unikátních vlastnostech, rybářském slengu a i o rybách v gastronomii. Nechybí ani okénko ze života pytláků a porybných. Je perfektní pro všechny, kdo rybaří, a i pro ty, kteří o tom jenom rádi čtou. A pomocí přímo u vody, to je příručka nejlepší tipy a triky pro rybáře. Rybář totiž musí často reagovat na výjimečné situace u vody a autor Markus Betefir prozradil svoje nejlepší triky, například jak na to, aby byl můj háček zase ostrý, anebo jak najdu nejlepší nouzovou nástrahu v přírodě. Pak tu mám něco pro včelaře, a sice nejdříve pro začátečníky. Tím je bezesporu včelaření krok za krokem. Je to obrazový průvodce chovem včel od nákupu včelstva do první sklizně medu. Pro ty pokročilejší je určena knížka Včelí mysl od německého biologa Larse Chytky a ta provede čtenáře prostřednictvím mnoha vědeckých prací, včetně vlastních studií zkoumání bladokřídlého hmyzu, fascinujícím smyslovým světem včel. Odhalí mu jejich pozoruhodné kognitivní schopnosti, například učení se pozorováním jiných jedinců, a ukáže, že každá včela má vlastní osobnost a dokonce možná i vědomí.
2: Den v kraji.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a posloucháte Den v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Knihovník Gustav Vítek založil Loutkové divadlo v Polné už v roce 1926. Letos si tedy připomínáme 100 let od jeho vzniku. K tomuto kulatému výročí je na Polenském zámku přichystaná výstava Loutek. No a právě v těchto chvílích byla taky zahájena vernisáž, na které máme i našeho regionálního stopaře Adelu Zachovou. Adelo, dobrý podvečer.
3: Krásný podvečer.
2: Popiš nám, co všechno je na vernisáži k vidění.
3: Slavnostní vernisáž začala zhruba před 5 minutami tady na zámku a právě ten celé výstavě dodává takovou atmosféru, řekla bych, starých časů. Je tu vystaveno, nebo jsou tu vystaveny desítky loutek v čele samozřejmě s Kašpárkem, který nemůže chybět, ten už také i promluvil k návštěvníkům a vítal je. No a dále tu můžeme vidět vodníky, čerty, čaroděje, ale třeba i tři krále. Děti, které dorazily s rodiči, tak ty jsou zatím velice nadšené a některé vlastně příliš neznaly takové tradiční dřevěné loutky, protože už se prostě loutková divadla nehrají tak často jako dříve.
2: Vraťme se tady ještě zpátky do historie. Jak to bylo s loutkovým divadlem v Polné v průběhu let?
3: V minulém století se hrálo loutkové divadlo hned na několika místech divadla, ale v průběhu let zanikla a zůstalo pouze jediné v Husově knihovně. Tam se postavilo prostornější jeviště a loutkáři začali hrát i s většími marionetami. Divadlo se vždy tedy předávalo z generace na generaci a byla to taková rodinná tradice. A po první principálce ženě Jiřině Marasové Vítkové, která vedla divadlo 35 let, ho převzala její neteř Daniela Topičová a ta ho vede dodnes.
2: No teď je zpátky do současnosti. Jak si v dnešní době stojí loutkové divadlo?
3: V současné době se hraje hlavně pro děti, pro předškoláky a proto se některé pohádky upravují, ať už je to zjednodušení textu nebo třeba zapojení dětí do hry pomocí písniček. Soubor má dneska více než 20 stálých členů a v sezóně hrají pohádky pro děti i představení pro dospělé. Na repertoáru mají více než 110 pohádek, i klasické divadelní hry, jako je Lucerna a potom hry z polenské historie. No a v posledních letech vzniklo i několik nových pohádek a také dva muzikály.
2: S regionálním stopařem Adelou Zachovou jsme se podívali do Polné na zámek na výstavu Loutek, kterou můžete navštívit až do 30. srpna. Adelo, děkujeme a naslyšenou.
3: Taky děkuju, hezký večer.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlase Vysočina jste poslouchali Den v kraji. Dnešní středeční s datem 3. června už je pro dnešek u konce. Po 18. hodině se tak můžete těšit na dechovky pro Vysočinu, které si dnes můžete vybírat u kolegy Tomáše Vodrážky. No a my se uslyšíme na Českém rozhlase Vysočina opět zítra odpoledne po 14. hodině.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: písničky, které nestárnou. Ty
1: se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Libuše Švormová slaví 90 let.
2: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Nová silnice propojí Přibyslav s místní částí hřiště. K třebíckým a jihlavským hokejistům přicházejí noví brankáři. Zítra bude polojasno až oblačno a teploměr ukáže až 25 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat také úřady práce. Umožnit to má vládní novela zákona o podpoře bydlení pro osoby ohrožené bytovou nouzí, kterou schválili poslanci. Počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, upřesňuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
3: Převedení části těchto záležitostí na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď pracovní úřady přetížené. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Přibyslav postaví novou silniční propojku mezi městem a místní částí hřiště. Více než 200 metrů dlouhá vozovka povede místy, kde zatím žádná cesta není. Hotová by měla být v listopadu a město za ní zaplatí 15,5 milionu korun.
5: Nová silnice podle vedení města otevře přístup k pozemkům o rozloze zhruba 1 hektaru, určených pro řemeslné provozovny, jako jsou autoservis nebo truhlářská dílna. Lepší dostupnost získá také nedaleká lokalita, kde město plánuje novou výstavbu pro zhruba 50 rodinných domů. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů, kteří budou k dispozici řeckým kolegům při monitorování a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, dodává Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
6: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. června. A potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
3: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země. Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a další země. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto státy údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru nejvyšší soud označil předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie, Kanadu nebo Tajvan by dopadly tarify ve výši 10%. Dalších desítek zemí, třeba Indie, Číny nebo Brazílie, by se týkala cla 12,5%.
0: Sport.
3: Oba prvoligové hokejové kluby z Vysočiny mají brankářské posily. Do Třebíče přichází 19-letý David Štěpánek, který poslední sezónu chytal v kanadské juniorské soutěži BCHL. Teď trénuje s A týmem a jeho hlavním úkolem bude pomoci mládežnickému celku postoupit do ligy juniorů. Jihlavská Dukla podepsala smlouvu s Matějem Žajdlíkem. Ten hrál loni v prvoligovém táboře, za který odchytal 31 utkání základní části a 2 zápasy v play-off.
0: Počasí.
3: Černovicích je teď 17 stupňů, v Telči anebo Vatíně 14. V noci se v údolích lokálně objeví mlhy, teploty se stoupí až k 6 stupňům. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, ráno ještě s možností mlh. K večeru začne mraků přibývat a přidají se přeháníky. Teploty budou zítra o dost vyšší než dnes, vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Třebíči teď opatrně projíždějte na hlavní silnici číslo 32 v ulici Komenského náměstí. Probíhají tam práce na opravě vodorovného značení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. Pohodlně se posaďte, na Českém rozhlasu Vysočina právě začínají dechovky pro Vysočinu. Hezkou zábavu.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Klidně a zvolna odstartovali dnešní dechovky pro Vysočinu. Formulář pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky ty posílejte na číslo 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vybírat písničky přímo na vysílání, a to na jihlavském telefonním čísle 22 155 49 99, na kterým je také první poslucháč a je to Míla z Vilémovic. Mílo, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Tomáši, taky ahoj. Jako vždycky pozdrav posílám i všem milovníkům tohoto pořadu. Já bych dnešní písničku poslal všem cyklistům, protože dneska je Evropský den jízdních kol, tak já přeju nám cyklistům hezký projížďky na kole a taky, aby jsme se z těch výletů vždycky ve zdraví vrátili domů. Tomáši, to platí i pro tebe. Vím, že taky jezdíš na kole. A ještě bych tu měl jednu pozvánku. V sobotu 6. června bude v Dolních Královicích koncert kapely Jásalka Band. Začátek je v 16 hodin. Samozřejmě Jásalka nám zahraje k poslechu i k tanci. Je tam dost placu na tancování. Vybrali jsme s Tomášem písničku, která se jmenuje Želivka. Zahraje nám kapela Veselka. Tomáši, dík. Písnička je samozřejmě i pro všechny. A doufám, že v sobotu přijdete do Královic. Ahoj.
0: Měj se moc hezky, písničku posíláme. Hezký večer a ať se vám akce vydaří.

0: To byla veselka Ladislava Kubeše, písnička Želivka a další posluchačka je paní Věra. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tady je Věra Zvoková a já bych chtěla k narozeninám poslat sousedce paní Zdeně Beníškový písničku Tvé vlasy kvetou, maminko, a přeju jí všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ať se jí splní vše ještě, co si přeje. A tu písničku posílám také vám a paní Marie Teráčkové do Pelhřimova. Já vám děkuju za zahrání a někdy zase brzy naschledanou.
0: Už se na to, Věro, moc a moc těším. Písnička je tady od Valda Ufinky. Ať se líbí a hezký večer.
1: Taky děkuju.

parádní valčíková písnička zpívala Zorka Kohoutová a teď tady je další písnička, tentokrát z SMS-kového přání. Prosím, zahrajte nám pro radost a pro potěšení píseň Marná láska od Legrutu. Děkuje Jirka, písničku mám nachystanou. Jdeme na ní.

Tak to byli Legrouti, písnička krásná Valčíková, přidáváme hned další. Hezký večer, dnes jsme vás chtěli poprosit o písničku Přátelé nám zůstanou pro dva oslavence Fandužáčka, který své narozeniny slaví dnes, a jeho milou manželku Marušku, která je oslavila před pár dny. Chtěli bychom jim popřát hlavně pevné zdraví, poděkovat za to, že jsou takový, jací jsou. Vám dík za odvysílání a ať se vám v rádiu daří jako doposud. Podepsaní jsou Marie a Honza. Hraje jeho Česká Lipkovanka.

0: Jihočeská Lipkonka a jejich písnička Přátelé nám zůstanou. Je tu připravený pravidelný posluchač Láďa Zjičína. Láďo, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, vítám vás i posluchače. Dneska jsem vybral takovou pěknou polku, která se v těchto pořadech málo hraje. Je to orchestrální polka Josefa Pančíka Faninka a vybral jsem výbornou kapelu, bude to Moravanka Jana Slabáka. Přeji vám všem příjemný poslech a vám, pane kapelníku, děkuji za zahrání.
0: Není zač. Já jsem si vzpomněl, když jsme u té orchestrálky, tak když jsme byli jako kluci nějakých 15-16 let, tak jsme furt chtěli zakládat nějakou pěknou dechovkovou kapelu. A tuhle tu orchestrálku jsem měl v notách v archívu a docela často jsme si ji přehrávali a tak jsme si říkali, že ta naše kapela by se mohla jmenovat Faninka podle té orchestrálky. A nakonec toho vznikla Vysočinka. Láďo, vidíte to? Takhle to dopadá.
1: Ano.
0: Tak jo, tak se mějte hezky a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Taky hezký zbytek dne všem posluchačům i vám.

0: Tak to bola Faninka a Moravanka. Úplne som si zaspomínal, jak sme to s muzikanty nebo s kluky hráli a jak nám to nešlo a nakonec sme to vždycky domordovali do konca a říkáme, ta je těžká. Tak pani Maruška je tady. Maruško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás poprosila, kdybyste byl tak hodnej a mohl zahrát našemu dědečkovi, který už dávno zemřel, písničku Madonu. 6.6. by měl narozeniny. 1906 se narodil.
0: To měl samé šestky. Paráda.
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak mu zahrajeme do nebíčka písničku Madonu. Ano. Hraje Straňanka. Maruško, mějte se hezky, ano. Krásný večer, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou, děkuju.

0: Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlasu Vysočina jsou v plném proudu. Je tu připravený pan Luboš a vybírá další pěknou dechovku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši. Tady Luboš ze Sedlejova. Jak mi všichni furt někde chcí vidět. A já zatím ostávám inkognito, takže jako ještě to necháme podležet. Chvíli. Takže děkuju moc. A dneska bych poslal písničku, jak jsme ji vybrali spolu. Své přítelkyni Evičce do Třeště, aby se jí dobře dařilo, že jí má moc rád a spolu to zvládnem, hlavně veselou mysl. A vám, Tomáši, taky dám teda, protože jste říkal, že je to nádherná písnička, to já vím. A pošlu to všem známým, příbuzným, sousedům, dobrým lidem a všem přátelům dechovky, aby se nám všem dobře dařilo. A díky moc za zahrání a těším se zase příště naslyšenou. Díky moc, Tomáši.
0: Já, Luboši. Co je to za děvčátko Budvarka? Hezký večer. Díky moc.

0: To byla písnička od Budvarky, pěkná, mlynářská. Mám tu několik pozvánek na příští víkend, kam zajet na pěknou dechovku, ale začneme už od čtvrtka, protože tento čtvrtek už konečně startují vaše milované dechovky na Jihlavském náměstí, takže 4.6. vás zveme na Jihlavské náměstí. Od 16 hodin hraje a zpívá Sklenařinka. 7.6. vás zvu do Okrouhličky, tam bude mít také Sklenařinka, shodou okolností svůj koncert společně s Danielou Magálovou od 15 hodin. A kdo má rád Vysočinku, tak 7.6. vás zvu do Nové Vsi u Batelova, tam se bude hrát od 14 hodin. To byly pozvánky a teď už je tady paní Zdenka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát písničku jako vzpomínku na mého manžela i bratra, který měli teď výročí, a za zahrání vám, pane kapelníku, děkuju.
0: A já vám děkuju za zavolání. Písničku máme nachystanou, vybrali jsme společně Jižany a písničku Už mě koně vyvádějí. Takže se prý bude šíknout.
1: Pěkně.
0: Tak jdeme na
1: děkuju.
0: Ní. Tak se mějte hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli také s další SMS-kou. Prosím zahrát pro radost píseň pro tátu, pro přítele Jarouška, paní Tyráčkové, Honzovi do Brna a všem, co poslouchají. Srdečně děkuje Verča z Pelřimova. Písničku máme nachystanou.

0: byla písnička pro tátu. Budeme pokračovat s dalším posluchačem, s panem Láďou. Láďo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já bych dneska měl takový přání zahrát, protože včera měl narozeniny můj vynikající tchán a zítra bude jeho svátek a svátek taky mýho vynikajícího švegra, který se jmenovali Daliborové. Tak já bych jim chtěl zahrát, oni už jsou tam na obláčku, ale nějakou krásnou písničku, kterou už jste vy určitě vybral. A pak bych to chtěl poslat Daliborovi Pesrovýmu od naší neteře synovi, aby se mu dobře dařilo a měl se v životě dobře. A vám, pane kapelníku, moc děkuji za zahrání.
0: Zaspíváme si písničku U kláštera stojí kámen, to zpívá každý. Tak se mějte, Ládě, moc hezky a naslyšenou.
1: Vy také. Děkuji vám moc.

0: Pán Jirka, ktorý je na telefonu v túto chvíli, tak maličko zaspomínal na takový radiobazar, co tady býval, pretože mi nabízel klarinet. Jirko, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, tady poslouchač z Malčína. Přál bych si zahrát od Františka Kmocha, buď to pod Mlejnem nebo Andulku Šafářovou. To nechám na vás, pane kapelníku.
0: Dobře, tak jo, mám nachystanou písničku Pod Mlejnem, nad Mlejnem, navíc nám hraje městská hudba Františka Kmocha, nevím, myslím, že, no, protože jste říkal, že bude teď Kmochův Kolín, festival velký, a to myslím, že až příští víkend, až toho 13., že to vždycky bývá, takže vás tam také pozveme určitě, já si to vyhledám, abyste věděli, co tam hraje za dobré kapely. Jirko, díky moc za zavolání a ten klarinet, nebojte, vyndejte to z futrálu a vyzkoušejte. Dejte to pořádně.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naslyšenou.

Prosím, zahrajte Haně Kremláčkové do Bítovčic pěknou písničku Děkuje vám Jarka. To je závěrečné přání dnešních dechovek pro Vysočinu. Zase zítra v 18 hodin si zavolejte o pěknou dechovkovou písničku. Bude se těšit jako dnes Tomáš Vodráška.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třebíčská nemocnice nabízí biologickou terapii pro kožní onemocnění. Soud uznal SPD vinným z podněcování k nenávisti. Hnutí se chce odvolat. Tříčlenná posádka britského královského námořnictva zahynula při havárii vrtulníku. Zítra bude polojasno až oblačno a teploměr ukáže až 25 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Pacienti s dermatologickým onemocněním mohou v Třebíčské nemocnici nově podstoupit biologickou léčbu. Moderní terapie je určená například lidem s lupénkou, atopickým ekzémem, alopecií nebo jiným závažným kožním onemocněním. Podrobnosti popisuje mluvčí Třebíčské nemocnice Jitka Mácová.
2: Nejde o přírodní ani alternativní léčbu, jde o velmi přesně vyvinuté léky, které dokáží cíleně ovlivnit konkrétní část imunitní reakce, jež se podílí na vzniku a udržování zánětu v kůži.
0: Ambulance je otevřená vždy ve středu, a to od 8 do 14 hodin. Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se podle něj dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. S verdiktem nesouhlasí obhájce hnutí Adam Batuna a řekl, že se odvolá.
3: Rozhodně SPD ani její předseda nikdy neútočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a rovněž k problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které své děti neposílají do školy.
0: Obžalobě čelí také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Tři členové britského královského námořnictva zemřeli během havárie vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina havárie helikoptéry zatím není známá.
1: Sport.
0: Novým generálním manažerem hokejové reprezentace bude Patrik Eliáš. Rodák z Třebíče na pozici vystřídá Jiřího Šlégra, který končí společně s realizačním týmem trenéra Radima Rulíka. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje také schválil Richarda Krále do pozice asistenta nastupujícího kouče Zdeňka Motáka.
1: Počasí.
0: V počátkách je teď 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 15. V noci se v údolích lokálně objeví mlhy, teploty se stoupí až k 6 stupňům. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, ráno ještě s možností mlh. K večeru začne mraku přibývat a přidají se přeháníky. Teploty budou zítra o dost vyšší než dnes, vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnici D1 teď velmi opatrně mezi Měřínem a Velkým Beranovem na 125. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Havarovala tam dvě osobní auta. V místě nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
3: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků, je to totiž slovo sauna. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
2: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
3: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
2: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala.
3: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
2: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
3: Přesně tak, zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundar a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
2: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyku, ale to zase někdy příště.
3: Přesně tak.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy jí má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem, strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomuji, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama.

0: No, mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak dva večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se asi aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
1: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: Sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou takovou jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se já stát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádel na Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je, my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valila oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta trema jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR, a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte přesně tak. S Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně. A 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí. A teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl, a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář a tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nikol Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo mám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem. Tuším, že devátý ročník. Co
1: ano.
0: To obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho, Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost. Vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění. Tím vlastně to pouliční umění podporujeme. Nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí. Takže ta myšlenka je taková. Ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně. A když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jako Beauty Lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Stihne tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Koyál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
2: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora. Řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
2: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
4: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
2: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
5: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
2: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Moravský vysílač Koyál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
6: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
7: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přeháňky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson Apalačskou řeku Chattahoochee.

tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tremské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Webba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobkem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali Synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní, jak vybydl.

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy jsou Touhy Hasilem. Dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen, celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové, každým rokem rostou.
6: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic.
0: Počasí.
1: V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rusínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: A cože nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec, nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám

snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si, jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Propánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček. Snad to bude tím, že bylo zatím hřípků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí. Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy. Že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem pod jmelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až...
2: Až ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Ho, hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, napařit to polož, napalis, napařit, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Majster, ten je těžkej.
2: Jakej pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Ernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila si teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že je jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat. Víš, si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejbl už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten krouti ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude

Ni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí, ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem, u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší 1 hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl. No a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase řecko-rímský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tom, jako tom. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej, tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, jo, jestli můžeme se nějak snivizdět, tak jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo říkám na toho, na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedné cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, to jako normální guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. O, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu, na druhý konce tak, toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to bude. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak když tady normálně nějak anglicky a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Je, pane, ježiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhý leta vidím tady, jak to může mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že co, jak se tam toho, no a pane říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta emigroval do světa, no a tak se takový uženil, no a tak jsme jako toho už takové, když dostali, se jako nevrátili. Totiž už se má rodiče...
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, buďte tam hodný. No, takže se jako tom mluvili česky, tak vám potom dali nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak slíka, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dali nám do toho, dali nějaký směr, o, kam jezdit tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dali nám prostě se podívat na takový, jak říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačetra. No tak jsme tam jako vše se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a, no, a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No a tak dále nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo? Kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představí, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zas někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku ano, říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čecha do Mechama, do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem si to všechno povídala. A ona říkala, no, to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni, ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem jí dělal přednášku o tom, jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že čuje Čechury. Já jsem říkala, Čechury mi povedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla,
1: ano,
0: nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem dělala tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou
0: ano.
1: a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo. Jez koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to
0: bylo
1: je
0: to heslo
1: jahoda,
0: takové vaše, jo?
1: Jahodam. Jeskoláč, jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to jsem nějak mezi 10 a 12. A jinak člověk letuví, co zaslechl, co by spíšet.
0: No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc. To jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství. A,
0: rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám. Krásné léto, které už
1: všetci
0: je na cestě.
1: Známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl, i když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí. Noční linka.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a... Jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaké té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18, 19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila

0: jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
1: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
0: Bohužel, nebo bohudík, možná, nevím, ale vydrželo jim to rok.
1: Dá se říct,
0: to manželství.
1: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
0: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci. A já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let, švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
1: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho, to je taky pravda.
0: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala, ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě hrašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
1: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
0: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
1: Takže máte že to jako štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
0: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mlkly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
1: Že mluvili že o vás.
0: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle. Jako jo, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
1: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
0: Přesně tak.
1: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
0: Vám též, mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší jedné hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od tady od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě. Protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, jak se, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, oh, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No, to už potom později jsem na takovéhle přišla věci. Ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové, nebo snad třeba i nebiologické matky, mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ty ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. Ať se jim tohle neděje, protože opravdu leta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu. A dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem, teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitančik a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo, při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na rýmu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, no tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám o z toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomluvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nějak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojení, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaké pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromí, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nende, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to, slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasně. Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: Nemusíte mě, jo? Jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu. Je tam rozumný kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a teda, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila s paní, která mi byla sympatická. Jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. No, tak jsem říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla. A napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. Hmm. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka, jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu. Přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě, já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo?
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem mucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle a řeknu vám, že mám svatý klid, telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela stotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte noční linku se stále stejným tématem. Slyšel, slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu. Tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška, jo? A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se jakoby urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme, pak jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho, bohužel víc, a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no.
0: Tak vy nalákáte jako, a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel Svatčiny mi lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Praha východ.
1: Mm-hmm. Praha východ. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaše, když nám řekl jako jednou, že ty tady postavte stán a třeba za váma přijde jako mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No,
1: a chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMS-ka.
1: Nebo četl, takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt, já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu, tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami tati potom, jo.
0: Mm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchýně, jela do lázní, jo.
0: Mm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízena, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus, jo. Nebyly bony, jo. Lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení. A měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako puntíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou, srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Borku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali. Protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali. Myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, abych si to nedovolila v životě. Ale tenkrát, jak jsem to četla, mě bylo 20. Já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Na bylo devatenáct, jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli a nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou lásku a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto. Ale...
1: Ještě vám něco povím, když maminka umřela. Já jsem šla do toho bytu. Tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat. A tam měla ty moje skleničky z toho tu sexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy, tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali, však ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tej starej.
1: Áno, ja vám rozumiem, ja oni sem... hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodičia asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
0: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
1: Aha.
0: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to.
1: Uh-huh.
0: No, tak ja som potom teda, potom sa ma pýtali teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja som na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla som múdzené maso, čo sme svetili, keď sme boli na omši v sobotu, na Bílú sobotu.
1: No proste nič sa od vás nedozvedeli.
0: No, tak nedozvedeli sa nic. Ja som proste oné. Tak potom to, chodaj to ako skončilo, a potom, kto to mohel spraviť, kto to mohel udať. Ale ja som to neudala. To je ako, ale to udali taká najlepší kamarátky, to boli dve, mamine, tí to udali.
1: Mm.
0: No, a tak teda to Vyondro vysvítilo tak, že a potom ja až po koľko rokoch som sa priznala, že som to čula. No, lenže oni nevedeli, kto to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď som sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to som asi ja, to bolo už potom na mňa. Lenže ja som povedala, ja ne, ja som to neudala, ja som mala toľko rozumu, že aby som to nepovedala, keď som to ako nesmela, keď ma tam odvedli k tej starinke, tak som to nepovedala a teda potom ale sa to dozvedelo, že to povedali tí dve maminé kamarátky.
1: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
0: No, to je ten veselejší.
1: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
0: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebo smutný. Já co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona barkedy, keď jsem já například robila palacinky, alebo nějaké také, ne, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. Já keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sa mi a ona mala sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam dosla, tí parasínky sa nonesla, ako im tam sedli, tá jej sestra, ona a mama a oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja dosla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
1: No, no to som niekde, no.
0: No, a včera ti naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem. A oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala som nic a... Naraz, keď som ako odchádzala, tak tá, mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A v člete mi, ja som si tú botu ako obúvala a ona povedala, že čula nás asi. A ona, tá moja kamarátka povedala, no že nech čula, že však ona aj tak tomu nerozumela, že ona je sprostá.
1: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky, že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
0: ano, hloupá,
1: řekněme.
0: No,
1: tak.
0: Že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a ja samozrejme sem zebrala teda ako one a obula botu a išla sem preč. A v cvieti naraz teda ako nic. Bolo všetko v poriadku. Oni vypravali, oni roznesli podrzine, že teda ona otehotnila na dovolenke a teda tak. Lenže všetko sa stalo to, že sme sa ako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že v dezine, že to má ako, že one, že od muža na dovolenke, sa pravda figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, do to je.
1: Tak ste to propálila takzvane. No pani Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím, no, zkuste ne, zpět k závěru.
0: No a potom sme boli na voľbách, keď sa je ako na voľbách a tam sa tá jedna pani pýtala, že bože, že da koho mi hen ten chlapec je, to tam bol syn tej, co to mela od toho ako druhého. A ja sa mi jednoducho povedala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, ten chlapec sa celý na neho podobá. Aha. No takže to sú dva prípady, ktoré sem teda akože mela také, co sem nemela počuť.
1: No taky ste dostala dvojnásobný čas, jak sa tak dívam na to, že spolu mluvíme už 10 minut. Pani Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
0: No, děkuji a dovidenia, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vlastně ani nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. To nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, jo, ať to nějak jako odstojím. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná, jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádr, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu?
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádr, když jsem vám řekla jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si vzal pelán jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale Troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, to. Jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychle hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát. Možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, tak. Možná dlouhá, takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové.
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodala. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, nashledanou.
0: Nashledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme. Na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se to, co. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, přeblíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě stejně už asi. A teď na něm říkali to. A teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslech. Ale já jsem se tak bála, že mě objedaj. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mě stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost a já tam zůstala zamčená. Tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím, a jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo, tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla, to bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý, nebyla jsem technický, neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím, rozumím, já jsem jenom chtěl vědět, jestli se to týkalo i vás, takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babičce říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli, napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem nastupovala do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdás byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo
1: se? Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky, dobrou naslyšenou. Noc. Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a jejich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky. A budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říkal, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce nelehám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky, a na klavír, na pikolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: Miloš, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ. Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem tam, víš, také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no, pochtále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti řeknu... Syntetický divadlo.
0: Ano, správně. Já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě... trochu zpívat. Proč no, trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není k ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě
0: píli,
1: k tomu.
0: Kázeň, že?
2: Všemocný pán ti dal železný svaly, aby ti práce brachu voněla.

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská, vstávejte, když vám přijde návštěva. Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě. O mají durman, pajte fáro. Ty tu chlapi zníte zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omni more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil. Vy ksu, paní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas pr... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Taky hrál pekelnej mama Maria.
3: Poče ví, ženský nám sem nezavlíke.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Ví, koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ omni more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek. Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny!
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole?
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava.
2: Tam si mama Mariáše.
1: Tiše.
5: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť
2: je, tak to je vohon.
1: Ale jak mi ho chlapi nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
5: Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu i přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy.
6: Martine? Šertinou! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
6: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
6: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
6: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. Oni už člověk může mít důvěru.
6: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
6: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
6: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
6: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
6: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Pondělí ručičku líbám, pane čert. Jo.
6: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na

0: Tyjo, moc vylekáš.
1: Zdomluv.
0: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
2: Jo, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
1: Tak
0: malá dáva.
1: Tak já dávám.
0: Ty dáváš.
1: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
2: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta Světa kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
1: Čest je málo. Na to ti nesedná ani ten nejhloupější čert.
0: Povídal jsem malá dáva.
1: Počkej porád. Co kdybychom si zahráli takhle... Je, o dušičku, co?
2: Co ti řekl, ty špindíro, abys mi na duši nešahal?
1: No jo, to je pak těžký, o něco se hrát musí.
2: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
1: Vy jste se zbláznil, člověče.
0: Malá dáva.
2: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze a vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
0: Koukej, karborunde.
1: Co je?
0: Tak mu nějakej ten šesťák půjčíme.
1: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
0: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tak dlouho nehrál Mariáše. To máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
2: Ukažte karty.
1: Tady jsou.
2: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
1: To mají nějak bodřený hřbety, to je...
2: Já dělám bodřený, poznamenaný jsou.
0: Nejsou.
2: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
1: A s těma zase já nehraju.
0: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
1: Tak malá dává.
0: Tak ty,
1: já dávám.
0: Ty dáváš.
2: Tak dělej, ať něco uhraje.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
2: Barva.
1: Dobrá.
2: Sedm červených.
1: Hled jako brno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelp. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Ne, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu dobráků. Společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Rus.
2: A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je Klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
2: A ten začal být šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub dobráků. Tak by...
5: No, v nebo kostce. Já si říkal, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečteš si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozhlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se. A vždycky jenom vždycky jenom načal.
7: Nezlob si,
2: nezlob si. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigareta,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: a jsem si říkal, který uliční,
3: ten
2: večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hypnotizera. Ano, svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
8: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
3: No to byly brepty nádherné.
2: Slavný brepty.
8: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
8: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budiš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
8: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A nebo pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat Hešo,
5: Melo,
2: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
8: Pozdní lásce taky tam přece má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu. A těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla v oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načež jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, Jane, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.